0: Jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš.
2: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
3: Jaromír Tůma.
4: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Jste větrník, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, pohled.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: kapela Duran Duran a Wild Boys na Signál rádiu 2 minuty před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy, po nich Robin Gibb, George Michael nebo Kim Wilde. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha, Kvelská ulice, tady vás ve směru na centrum zdrží nehoda kamionu a autobusu. Je to v zúžení, takže se tady čekají velké problémy. K nehodě došlo na silnici 55 u Břeclavy a záchranka zasahuje u nehody kamionu a osobáku na silnici 20 u obce Klášter na Plzeňsku. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 8. července a první dnešní zprávy pro vás má Lucie Sinková. Sněmovna dnes v noci hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová tyto obavy odmítla. Vývoj obranných výdajů členských zemí Severoatlantické aliance či další pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi, budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád 32 členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady a s projevem by měl vystoupit i český premiér Andrej Babiš. Americká armáda včera večer středoevropského času oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, které proplouvaly Hormuzským průlivem. Nejnovější americké údery na Írán byly 4x až 5x silnější než ty z konce června. Írán údery označil za zjevnou agresi.
0: Co se děje v regionu?
2: Otázka zvýšení ceny jízdného v pražské městské hromadné dopravě je stále na stole. Ačkoliv magistrát zdražení odmítá, tak organizátor dopravy to vidí jinak. Ropit tvrdí, že plány, které pro MHD platí, tedy rozšiřování sítě linek, se bez zvýšení ceny neobejde. Loňské tržby byly s 5,41 miliardy korun rekordní. Pro splnění plánů by ale měly činit okolo 8,75 miliardy korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ohromnou křivdu cítí v Egyptě po porážce 2-3 s Argentinou v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Afričané vedli 2-0, nakonec ale v závěru dovolili favoritovi velkolepý obrat. Některá kontroverzní rozhodnutí, včetně neuznaného gólu, však nedokážou překousnout.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také dnes se 6. hodinou vás ze studia Signál Rádia všechny zdraví Jirka Svoboda. Jsem tady pro vás, abych vám pomohl nastartovat nový den a myslím, že se můžeme radovat. Jsme totiž v polovině pracovního týdne, takže vidina dalšího prázdninového víkendu už je na dosah. Tak ať se vám s námi hezky vstává, příjemnou cestu do práce a skvělý celý den.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Všem, kdo právě ladíte Signál Rádio, přeju krásné ráno. Probudili jsme se do středy 8. července a svátek neslaví Nora. U nás toto jméno má necelá 400 nositelek. Narozeniny by měl slavný český vynálezce František Křižík nebo člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher, známý jako Fletch. Dnes by mu bylo polokulatých 65 let. A k oslavencům patří herečka Tereza Bebarová, herec Kevin Bacon a 67. narozeniny slaví zpěvák Petr Kotwald. Tak přejeme jen to nejlepší. A jestli vám ostatním je líto, že zrovna nemáte svátek nebo narozeniny, tak můžete oslavit například dnešní den videoher, den čokolády s mandlemi, den borůvek a nebo světový den alergie. To už nechám na vás. Každopádně přeju hezké 80. léto.
1: Signál Rádio vám přeje

0: Na Signáradu nám právě dospíval Petr Naď. Dnes bude o něco chladněji než včera. Teď ráno je v Česku většinou oblačno, místy doznívají noční deště a od severu se začíná obloha protrhávat. Měříme mezi 14 a 18 stupni. Nejchladnější je Liberec s 10 stupni, Ústí nad Labem a Hradec Králové měří 14 stupňů, Praha a Brno mají 17 a České Budějovice jsou na 18 stupních. Přes den pak bude zpočátku ještě oblačno, je zataženo s občasnými přehánkami, ale postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tak vám přeju krásný den a teď posílám kapelu Queen.
1: Ráno na signál.

0: Se zpěvačkou Kim Wilde se blížíme na Signál rádiu k 6:30, za chvíli už Annie Lennox nebo Jason Donovan, ale pojďme zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Turecké Ankaře dnes druhým dnem pokročuje summit NATO, kterého se účastní nejvyšší představitelé členských a partnerských států Severoatlantické aliance. Dnes se má jednat o Ukrajině a výdajích na obranu. Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000 korun od příštího roku. Dnes by se měl sejít sněmovní výbor pro životní prostředí ke jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy KRNAPu. Dnes začne druhá etapa rekonstrukce dálnice D5 mezi Kladruby a Heřmanovou Hutí ve směru na Plzeň. Až do 3. srpna čekají řidiče výraznější dopravní omezení. Dnes v noci se nad východním obzorem kousek od sebe objeví měsíc a Saturn. Nad ránem se přidají také Mars a Plejády. V pražské zoo se dnes koná melounová středa u velkých želv. Krmení s výkladem probíhá každou prázdninovou středu od 13 hodin. Znojmo bude opět žít ode dneška do 29. července hudebním festivalem. Na různých místech města a také v jeho okolí se uskuteční více než 30 různých koncertů. A tenistka Linda Nosková dnes ve Wimbledonu zabojuje o premiérové Grand Slamové finále. Utkání začne ve 14 hodin.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: takže se tady čekají velké problémy a záchranka zasahuje u nehody kamionu a osobáku na silnici 20 u obce Klášter na Plzeňsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

Na Signál Rádiu nám dnešní ráno zpříjemnil Holly Johnson. Už tady procházím zpravodajské weby a za chvíli si povíme, o čem se dnes ráno píše. A před 7 hodinou vám taky prozradím, jakého zajímavého hosta dnes budeme mít ve studiu na rozhovoru. Do konce této hodiny ještě zaspívá například Laura Branigan anebo skupina ABBA. Tak si užijte středu se Signál Rádiem.

0: Bananarama a Help, takhle zní 80kové léto na Signál rádiu. V Česku je dnes ráno většinou oblačno, místy nám doznívají noční deště a od severu se začíná obloha protrhávat. Měříme aktuálně mezi 14 a 18 stupni. Nejchladnější je Liberec s 10 stupni, Ústí nad Labem a Hradec Králové měří 14 stupňů, Praha a Brno mají 17 a České Budějovice jsou na 18 stupních. Přes den bude zpočátku ještě oblačno a zataženo s občasnými přeháňkami, ale postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno až skoro jasno a odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Tak si užijte dnešek s další hudbou ze Signál rádia, tohle už je Laura Brenigen.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem a než nám zaspívá skupina ABBA, tak vám prozradím, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA skoro 9 miliard dolarů, tedy necelých 190 miliard korun. Jde o nárůst o více než 41% oproti minulému turnaji v roce 2022 v Kataru. Šampionát byl ale letos terčem kritiky kvůli vysokým cenám vstupenek. Začala sezóna samozběru okurek na zavařování. Zájemce láká hned několik farem po celém Česku. Kdo nechce ohýbat hřbet, může si nakládačky od farmářů zakoupit už v pytlích o váze od 5 do 45 kg. Ceny začínají už na 30 korunách za kilogram. Česko po několika kratších deštích čeká teplé a slunečné počasí. V nejbližších dnech nezaprší a tak se opět na většině území začíná rozvíjet půdní sucho. S nedostatkem vody se potýkají řeky a nízké jsou také hladiny podzemní vody. Podle webu intersucho.cz na většině Česka v dalších dnech dokonce hrozí extrémní sucho. A fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další zajímavý rozhovor a bude se týkat motoristické soutěže Rally Bohemia. Ta už dávno oslavila 50. a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty, kterými budou manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Kapela Survivor, Eye of the Tiger, minutu před 7 hodinou na Signál rádiu. Se mnou už je ve studiu Lucka Sinková, vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké signálové, ty jsi taky dobrý Tiger.
0: Přiběhla jsi se zprávami, tak co v nich?
1: Tak jihomoravští hasiči likvidují požár skládky na Brněnsku. Jaká je situace teď po ránu, slyšíte za chvíli. A podle meteorologů jsou před námi, podržte se, další tropické dny.
0: A před námi jsou i nejlepší osmdesátky, třeba Erasure, Depešáci nebo Madonna.
2: Signál rádio, doprava.
0: Zdrží vás nehoda na silnici 38 obce Stříteš na Jihlavsku. Na místě zasahuje záchranka, blokovaný je jeden jízdní pruh. Auto s motorkou jsou v sobě na silnici 43 u obce Lipůvka na Blanensku. Pražský okruh na 12. kilometru na trase Modletice Ruzině. Tady vás čeká zdržení kvůli blokovému odvovování vjezdu do Lokovského tunelu. A problémy jsou v Praze na Kbelské ve směru na centrum, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Motoristická soutěž Rally Bohemia už dávno oslavila 50 a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty. Budou jimi manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Když slyšíš tohle...

0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Je 8. července, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. K novému projednání by Senát mohl poslat poslancům také novelu o řešení situace důchodců s penzijním spořením poté, co v minulém volebním období ztratili státní podporu. Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu a redukují počet jednotek, řekl zhruba před hodinou mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Dva hasiči se podle něj při zásahu zranili. Jeden byl ošetřen na místě a druhého záchranáři odvezli do nemocnice. Požár se rozšířil na ploše zhruba 100x100 metrů. Hašení jim komplikoval silný vítr i náročný terén a zásah potrvá zřejmě ještě několik hodin. Tragická nehoda 3 nákladních vozidel blokovala včera přes 6 hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla a v okolí se včera tvořily kolony. Podle meteorologů jsou před námi další tropické dny. Vlna veder se žene nejen na Česko, ale také na západní a jižní Evropu. Přijít by měli o víkendu. Už teď trápí řadu zemí sucho.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizace trati zastaví provoz tramvají mezi Vozovnou Střešovice a Malovankou. Dělníci tu začnou pracovat v sobotu 11. července a hotovo by mělo být v pátek 17. července. Linka 25 a noční 97 budou mezi Malovankou a Prašným mostem jezdit přes Pohořelec a Brusnici. Pro linku 23 se změní pouze provoz od Brusnice k Chodkovým sadům. Úsek bude objíždět přes zastávky Prašný most a Hračanská. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek. Evropský tým proměnil 4 z 5 pokutových kopů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 7. hodinu, před námi je středa 8. července a tak svátek slaví Nora. Narozeniny by měl například český vynálezce František Křižík nebo člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher, známý jako Fletch. Dnes by mu bylo 65 let. K oslavencům patří herečka Tereza Bebarová, herec Kevin Bacon a 67. narozeniny slaví zpěvák Petr Kotwald. Přejeme jen to nejlepší. No a dnešní datum má hodně společného také se startem kariéry zpěvačky Madony. Počkejte si na detaily i na další dnešní výročí. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, je 8. července, tedy den, kdy se vysílal první díl seriálu Melrose Place, ale za připomínku stojí i další výročí, náš stroj času už se roztáčí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byly v roce 1997 zahájeny rozhovory o našem přijetí do NATO. Do Severoatlantické aliance dostalo s námi pozvání také Maďarsko a Polsko. V roce 1992 začalo druhé kolo první vlny kuponové privatizace. V roce 1985 odstartovala hvězdná kariéra zpěvačky Madony, její fotky totiž vyšly v Playboyi. V roce 1898 byl u nás založen statistický úřad. Kdo by neměl rád statistiku, z hromady čísel se dá vyčíst opravdu spousta zajímavostí. Věděli jste, že například jenom 3% mužů doma pravidelně vaří pro celou rodinu? A v tento den v roce 776 před naším letopočtem byly zahájeny první řecké olympijské hry, znamenaly i počátek řeckého kalendáře.
1: Signál Radio vám přeje dobré ráno.

Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Před námi je další prázdninový den, který ještě většinou začíná oblačnou oblohou a místy doznívají noční deště, ale od severu už se začíná obloha protrhávat a měříme mezi 14 a 18 stupni. Přes den pak bude zpočátku ještě oblačno, až zataženo s občasnými přeháňkami, ale postupně bude té oblačnosti ubývat až na polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů a na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Tak to vypadá na příjemný den. Věřím, že k němu přispěje teď i Madonna.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30, za chvíli už nám zaspívá Václav Neckář, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Turecké Ankaře dnes druhým dnem pokračuje summit NATO, kterého se účastní nejvyšší představitelé členských a partnerských států Severoatlantické aliance. Dnes se má jednat o Ukrajině a výdajích na obranu. Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 000 korun na 400 000 korun od příštího roku. Dnes by se měl sejít sněmovní výbor pro životní prostředí ke jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy KRNAPu. Dnes začne druhá etapa rekonstrukce dálnice D5 mezi Kladruby a Heřmanovou Hutí ve směru na Plzeň. Až do 3. srpna čekají řidiče výraznější dopravní omezení. Dnes v noci se nad východním obzorem kousek od sebe objeví měsíc a Saturn. Nad ránem se přidají také Mars a Plejády. V pražské zoo se dnes koná melounová středa u velkých želv. Krmení s výkladem probíhá každou prázdninovou středu od 13 hodin. Znojmo bude opět žít ode dneška do 29. července hudebním festivalem. Na různých místech města a také v jeho okolí se uskuteční více než 30 různých koncertů. A tenistka Linda Nosková dnes ve Wimbledonu zabojuje o premiérové grandslamové finále. Utkání začne ve 14 hodin.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Krátce po půl osmé míříme na Signál Rádio do provozu. S nehodou počítejte v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa. Je to nehoda se zraněním a na místě je záchranka. Projet se tudy dá s opatrností a porouchaný karavan překáží na dálnici D1 na 180. kilometru na trase Praha-Brno. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Přeju vám hezké ráno se Signál rádiem. Určitě byste s námi měli zůstat dál, protože také dnes vám zařídíme prázdninový zážitek. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne a v ní za jedno jediné správné slovo získáte rodinnou vstupenku k jednorázovému vstupu do jedné ze 14 jeskyní po celém Česku a je jedno, jestli si vyberete koně pruské jeskyně, sloupsko-šošůvské, jeskyně Balcarka, punkevní jeskyně a nebo úplně jiné. Čeká vás krátká dobrodružství, během kterého objevíte bohatství našich jeskyní a ukryjete se v nich třeba před žárem slunce anebo před deštěm. Soutěž si tedy nenechte ujít před 8:30 a zatím můžete v klidu nastudovat všechny informace na našem webu signalradio.cz. Je to

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Jedna z červencových pranostik říká, nebude-li v červenci dostatečně horko, bude v prosinci hodně mrazivých dnů. No tak to, abychom se začali na ty mrazy možná připravovat, protože dneska úplně horko nebude, ale myslím, že bude velmi příjemně. Přes den totiž bude ze začátku ještě oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, ale postupně bude té oblačnosti ubývat na polojasno až skoro jasno a odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Další dny nám pak nabídnou ještě více slunce a teploty dál porostou. Pojďme si teď hudebně připomenout slavný film Flashdance. Přeju vám hezké ráno se Signál Rádiem.
1: 80kové léto na Signál Rádiu.

0: A Erin Kara v ranní vysílání Signa Rádia, chystá se Peter Gabriel, anebo Desireless, ale taky kolega Luděk Savana Urbánek, zjistil, že bude probíhat modernizace vodní elektrárny na Orlíku.
1: Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické laboratoři v Blansku. Modernizace orlické vodní elektrárny do podoby obří baterie přinese změnu typu částí soustrojí. Původní čtyři kaplanové turbíny z roku 1961 postupně nahradí modernější Francisovy. Dvě z nich jsou navíc takzvaně reverzní, budou tedy fungovat obousměrně. Zároveň firma nainstaluje nové generátory a další související technologie. Tyto změny umožní provoz ve dvou režimech, výrobu elektřiny a čerpání vody. V době přebytků tak bude možné vodu vracet zpět z přehrady Kamík do horní orlické nádrže a energii ukládat. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Krásné ráno, před 8 hodinou vám dělá společnost Signál Radio, kde teď určitě potěším všechny, kdo touží poznávat svět.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
2: Na Signál Radio.
0: Z pražského letiště bude od letošní zimy zase o něco snaží vyrazit za evropskými krásami. Letecká společnost Smartwings otevře 2 nové přímé linky. Od 22. října se poletí do romantických Benátek a od 26. října také do norského Bergenu, který je vstupní branou do světoznámých fjordů. Do Benátek se bude letat 4x týdně a do Bergenu 2x týdně. A tím novinky zdaleka nekončí. Od konce října přibude taky přímé letecké spojení do Lisabonu, více letů zamíří do Porta, Bilbao a Toulouse a celoročně bude nově dostupná i linka do francouzského Nice. Cestování z Prahy tak bude opět o něco pohodlnější a nabídka zajímavých evropských destinací se dál rozroste. Tak začněte plánovat své další cesty.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.

0: Desireless a Voyage Voyage, 4 minuty před 8 hodinou. Lucka Sinková se mnou ve studiu.
1: Hezký den všem.
0: Hezký den. To je taková cestovatelská písnička Voyage Voyage, vydat se na cestu. A vlastně o prázdninách nechce být nikdo sám, co si budeme povídat.
1: A všichni chtějí cestovat, nikdo nechce sedět v kanceláři.
0: No, ani domácí mazlíci nechtějí být sami. A tak v Kanadě zavedli novou funkci nebo novou službu, denní školky pro psy. U majitelů je vyzvednou speciální autobusy, které je dovezou do školky, tam tráví celý den hraním a různými aktivitami pod dohledem zkušeného personálu. No a až se majitel vrátí z práce, tak mu zase autobus, speciální psí autobus, doveze zpátky domů.
1: A mají taky matiku a tělocvik a češtinu.
0: To si nejsem úplně jistý. Zase na druhou stranu, co se týká té matematiky, myslím si, že to nebude úplně levná záležitost, takže je potřeba dobře propočítat rozpočet na takovou srandu.
1: No to jo teda. A stejně si u té matiky skončil.
0: Jo.
1: Pojďme na zprávy, že jo.
0: Ano.
1: Tak poslanci budou dnes schvalovat návrh na růst rodičovského příspěvku okolik 10 000, taky si dají Máťu, hele. No a proč lehátka na Makarské letos zejí prázdnotou, i o tom bude řeč.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, Yazoo, zpěvačka Cher nebo Pet Shop Boys.
2: Signál rádio, doprava.
0: Praha Radlická ulice, tady auto narazilo do svodidel, řeší to policie, tak projdete jenom s opatrností. Vážná nehoda auta a cyklisty se stala na silnici 35 u prostřední Bečvy na Vsetínsku, tady zasahuje záchranka a porouchané auto překáží na D8 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Poslanci budou dnes schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, a to od příštího roku. V úvodním kole je čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Pozměňovací návrhy budou poslanci moci předkládat k novele, jež mimo jiné mění státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou. Vývoj obranných výdajů členských zemí Severoatlantické aliance či další pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi, budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád 32 členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady a s projevem by měl vystoupit i český premiér Andrej Babiš. A na summitu zůstáváme. Šéf NATO v Ankaře očekává silný závazek pokračovat v podpoře Ukrajiny. Spojenci budou diskutovat i o obnovení plavby v Hormuzském průlivu. Lehátka na chorvatské Makarské riviéře letos často zejí prázdnotou. Podle místních za slabším zájmem turistů stojí především výrazný růst cen. Někteří návštěvníci tvrdí, že dovolená v Chorvatsku už vyjde dráž než v jiných přímořských destinacích, a proto volí jiné země. Někteří pronajímatelé proto ceny ubytování snižují, aby zaplnili volné kapacity.
0: Co se děje v regionu?
1: Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdilo zhruba od 5:30 ráno metro na lince A mezi stanicemi Davidská a Želivského. Cestující mohli využít náhradní tramvajovou dopravu, také pravidelné tramvajové linky nebo prodloužené autobusové linky. Informuje o tom dopravní podnik. Dodejme, že provoz byl obnoven zhruba před hodinou.
0: Sport.
1: Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Navíc nikdo z nich není v roli vyloženého favorita. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám v 4:30 odpoledne. Dodejme, že ve společné tabulce jsou zatím 10.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Krásné ráno, také po 8 hodině s vámi ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Středa 8. července se nám hezky rozbíhá a za chvíli už vás zavedu do Turnova, kde vzniklo nové místo pro relaxaci a odpočinek. A také dnes budeme soutěžit. Před 8:30 si nenechte ujít kvízovou hru Ano nebo ne o rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Telefony s číslem 910 260 910 mějte včas připravené. No a já vám zatím přeju hezké 80kové léto a dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a přináším tip na prázdninový relax. Obyvatelé a návštěvníci Turnova se mohou radovat z novinky. Ve městě nedaleko Českého ráje skončila výstavba biotopu na místě bývalého koupaliště v Dolánkách u řeky Jezery. Starosta města Tomáš Hocké říká, že nejde o klasické koupaliště, ale o místo k trávení volného času, kde bude možné se osvěžit ve vodě.
1: Koupání těm odvážným je tady samozřejmě umožněno. Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ty, co chtějí vlastně krásnou čistou vodu se všema vychytávkama, atrakcemi a dalšíma záležitostmi, tak ty navštíví naši maškovou zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
0: Nový areál s přírodním jezírkem v Turnově u řeky Jizery by se měl plně otevřít do konce července. A když už vás nebude bavit opalování nebo koupání, můžete zajít navštívit nedaleký Dlaskův statek anebo vyrazit do mnoha krásných míst po celém českém ráji.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Na Signál rádiu nám dospívala zpěvačka Cher a myslím, že dnes můžeme zapomenout na boření teplotních rekordů, ten z roku 1845 a jeho hodnotu 35 stupňů zcela určitě nepřekonáme. Dnes bude zpočátku ještě oblačno, až zataženo s občasnými přeháňkami, ale postupně už od severu oblačnosti ubývá na polojasno až skoro jasno a odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. No a kdo má rád tropické třicítky, tak ten se do konce týdne určitě taky dočká. Teď po vlnách Signál rádia posílám Pet Shop Boys. Užij.

0: Přeju vám krásné ráno se Signál rádiem a blížíme se k 8:30, tím také k naší ranní soutěži. Za chvíli nám zaspívají Eláni a hned po nich se vám bude hodit číslo do studia 910 260 910. Hrát budeme o rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku. Teď si ale ještě povíme, o čem informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Letošní mistrovství světa ve fotbale přinese do pokladny Mezinárodní fotbalové federace FIFA skoro 9 miliard dolarů, tedy necelých 190 miliard korun. Jde o nárůst o více než 41% oproti minulému turnaji v roce 2022 v Kataru. Šampionát byl ale letos terčem kritiky kvůli vysokým cenám vstupenek. Začala sezóna samosběru okurek na zavařování. Zájemce láká hned několik farem po celém Česku. Kdo nechce ohýbat hřbet, může si nakládačky od farmářů zakoupit už v pytlích o váze od 5 do 45 kg. Ceny začínají už na 30 korunách za kilogram. Česko po několika kratších deštích čeká teplé a slunečné počasí. V nejbližších dnech nezaprší a tak se opět na většině území začíná rozvíjet půdní sucho. S nedostatkem vody se potýkají řeky a nízké jsou také hladiny podzemní vody. Podle webu intersucho.cz na většině Česka v dalších dnech dokonce hrozí extrémní sucho. A fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr Helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu kapela Elán, Nevím být sám, máme 8 hodin 24 minut, je čas, abyste vytočili číslo do našeho studia 910 260 910, budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne, na Signál Rádiu.
0: Také dnes můžete za jediné správné slovo získat rodinnou vstupenku do, pro dva dospělé a až 3 děti do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. A já už se ptám, kdo se dovolal, tady Jirka, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Dušan.
0: Dušané, dobré ráno. Tak mám tady připravenou otázku, odpovídáme jedním slovem, buď ano nebo ne. Když to bude správně, tak výhra bude tvoje, jo?
2: Dobře.
0: Tak jo, Dušané, ptám se. Bývá v českých podzemních jeskyních celoročně stálá teplota? Ano nebo ne?
2: Řekl bych ano.
0: Je to tak? Většinou se ta teplota pohybuje od 7 do 9 stupňů, výjimečně o něco více, a to celoročně, bez ohledu na počasí na povrchu, takže i když venku mrzne nebo jsou tam 40, podzemí je pořád stejně. No a vzhledem k tomu, že to je nějakých 7-9 stupňů, tak na tu návštěvu jeskyní se vyplatí mít sebou nějaký ten svetr, přeci jenom není tam úplně teplo.
2: Tak jo? Ale ideální k tomhle
0: teplu. V horku ideální na schlazení. Tak jo, výhra, je Dušané tvoje, moc gratuluju a přeju krásný zážitek. Naslyšenou.
2: Skvělý, moc děkuju a hezký ráno všem.
0: Děkujeme moc. Tak, lístky do jeskyní jsou pro dnešek rozdané, šlo to jako po másle, ale nebojte, další pro vás budu mít zase zítra touto dobou, tak opět budete moci zkusit své štěstí. Více je na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Sandra, minutu před půl devátou na Signál Rádio, za chvíli už Sydney Youngblood, Transsex anebo kapela YouTube.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto skončilo po nehodě v příkopu na silnici 33 u České Skalice. Pražský okruh hlásí nehodu na 16. kilometru na trase od Ruzyně k D7. Čekejte tady zdržení a záchranka zasahuje u nehody 3 aut na silnici 61 u obce Malé Přítočno na Kladensku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Kvalita se díky umělé inteligenci výrazně zlepšila. Jenom v loni se celková hodnota podvodných nároků vyšplhala ke 2 miliardám korun, což je nejvyšší částka za poslední roky. Ale i pojišťovny používají chytré nástroje právě k tomu, aby tyto podvody pomáhala odhalovat. A prý se jim to docela daří. Umělá inteligence tak nepomáhá jenom podvádět, ale také podvody odhalovat.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ladíte ráno na Signa Rádiu, myslím, že máme před sebou celkem příjemný den. Zpočátku ještě bude oblačno, je zataženo s občasnými přehánkami, ale postupně té oblačnosti bude ubývat na polojasno až skoro jasno a odpoledne naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude o 2 stupně více. Od čtvrtka už nás čeká většinou jasná nebo polojasná obloha, jenom výjimečně se objeví přehánky a naměříme 23 až 27 stupňů. Pátek pak už bude slunečný s jasnou nebo polojasnou oblohou a letními teplotami naměříme 24 až 29 stupňů, no a prakticky stejně bude vypadat i víkend, kdy bude až 30 stupňů Celsia. Pravé letní dny se tedy blíží, teď už vám posílám kapelu U2 a přeju hezký poslech.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem.

0: Radní vysílání Signál Rádia nám zpívala kapela YouTube, kterou za chvíli vystřídají Eruption nebo Shakin' Stevens. Ale nejdříve nás kolega Honza Navrátil pozve do Prahy na zítřejší poklepávání základního kamene Karlova mostu. Bude nutné si ale dost přivstat.
1: Hezký den, už zítra brzy po ránu se můžeme přenést do 9. července roku 1357, kdy byl položen základní kámen Karlova mostu. Muzeum Karlova mostu si tento magický okamžik připomene oslavou a tu zahájí průvod Karla IV. Právě přes Karlův most. Středověká družina rytířů na koních doprovázejících císaře Karla IV. Bude doplněna o početné sbory dobových hudebníků a tanečníků a dojde až na Křížovnické náměstí. Právě tady, přesně v 5 hodin a 31 minut ráno, císař Karel IV. Poklepe na základní kámen. Stane se tak ve stejnou chvíli jako před 669 lety. Mimochodem, touhle akcí zmíněné muzeum oslaví také 17. výročí svého otevření a od 5 ráno do 10 dopoledne bude otevřeno zdarma. Tak si zítra přivstaňte a buďte určitě u toho. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Největší světový výrobce baterií přišel s nečekanou technologií. Chystá prý vývoj baterií, které dokáží na jeden svůj kilogram uskladnit více energie, než kolik vyprodukuje kilogram benzínu. To je skutečně významný milník, protože by to znamenalo možnost vzniku letadel na baterie, která by díky tomu mohla být lehčí a mít i delší dolet. Zatím je všechno jenom na papíře a v procesu vývoje a testování, ale do budoucna by to mohlo znamenat další revoluci nejenom v létání, ale v dopravě obecně. Tak se nechme překvapit, co dalšího zajímavého nám budoucnost přinese.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: No tengo, dinero, italská rigiera na Signál rádiu. Takhle vypadá osmdesátkové léto. Se mnou je ve studiu Lucka Sinková, vítám tě.
1: Já jsem si zase vybavila takovou tu pláž, jo. To je moje oblíbený téma. No, jakmile jsem zavřená v tom studiu, tak si představuju to moře, pláže a do toho přesně muziku naší osmdesátkovou.
0: Takhle, dneska to na pláž úplně nebude, ale... Na druhou stranu ve velkém začaly růst houby, protože jak teďko několik dní pršelo, bylo teplo, tak prostě už se to na těch sociálních sítích zase hemží prostě fotkama plných košíků prostě a tak dále. Ale mykologové radí vyrazit co nejdříve, protože zase přijde sucho.
1: Já se směju proto, protože naši věrní posluchači už tě odhalili. Oni ví, že jsi velký milovník Vánoc a velký milovník hub. Takže je to jasný, no proto si mě rozesmál.
0: Nebudu lákat na houby třeba v lednu, že jo? I když rostou taky i někdy v lednu.
1: Jo, rostou celý rok. Říká se, že šikovný houbař najde houbu v jakémkoliv ročním období.
0: Je to pravda, ale pro nás takové ty sváteční houbaře je prostě sezona právě teď. Vyraste do lesu, než zase přijde sucho a přestane to růst.
1: A je taky sezona summitu NATO v Ankaře a Českou republiku reprezentují dvě samostatné delegace, to víme my Češi, ale všímají si toho i zahraniční média. Nejvíc to ale zachytila turecká prezidentská kancelář. A my si to za chvilku probereme podrobně. A právo platit v hotovosti, tak tím se bude dnes zabývat Senát, mimo jiné.
0: A my dál budeme pokračovat třeba s Michaelem Jacksonem, zaspívá i Rick Astley, anebo Bengals, prostě budeme hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Pražský okruh komplikuje nehoda na 60. kilometru ve směru na dálnici k dálnici D10, tady čekejte zdržení v koloně a dvě osobní auta jsou v sobě na silnici 11 v Hradci Králové, tady projedete s opatrností, přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio Zprávy.
1: Je středa 8. července a zprávy pro vás v 9 hodin má Lucie Sinková. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel k tomu ve sněmovně řekl.
2: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale pro ty té původní sněmovní verzi přeci jenom aspoň stanoví určité mantinely.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO tyto obavy odmítá. Senát se dnes bude také zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Doplnění listiny základních práv a svobod navrhly 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Českou republiku na summitu NATO v Ankaře reprezentují dvě samostatné delegace. Tu první vede prezident Petr Pavel, kdežto tu druhou premiér Andrej Babiš. Rozkolu si všimla i zahraniční média. Nejlépe jej však vystihuje fotografie zveřejněná tureckou prezidentskou kanceláří, kde oba státníci stojí na opačných stranách desítek aliančních lídrů.
0: Co se děje v regionu?
3: Práce na rekonstrukci kladenského autobusového nádraží běží podle plánů. Aktuálně probíhá demolice původních přístřešků. Cestující tak ale nemají žádnou možnost, jak se skrýt před případnou nepřízní počasí. Město tvrdí, že to nebude trvat dlouho. Už po prázdninách by tu měl být nový prostor, který nabídne i zeleň a nové parkovací místa. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek. Dodejme, že evropský tým proměnil 4 z 5 pokutových kopů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. To byly zprávy a teď opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: Jste naladění na vlnách Signál Rádia a také po 9. hodině s vámi ve studiu Jirka Svoboda. Je středa 8. července a dnes jsou tomu přesně 3 roky, co Elton John uzavřel své rozlučkové turné. Během 5 let navštívil 22 zemí a zahrál pro skoro 6 milionů fanoušků. Vydělal na tom 900 milionů dolarů, takže pak už mohl v klidu odejít do penze. No a od nás se za chvíli dozvíte i jiné zajímavosti, které se zapsaly do hudební historie. Tak zůstaňte s námi, jsme vaše Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
5: Thank you.

0: Dobré dopoledne, v polovině pracovního týdne máte ten správný signál a jste naladěni akorát tak včas, protože teď se vydáme do hudební historie dnešního data a provede nás kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Přesně před 72 roky de facto započala v americkém Memphisu Elvismánie. Budoucímu králi rock'n'rollu bylo tou dobou 19 let a vůbec poprvé se v rádiu objevil jím zpívaný song nazvaný That's Alright. Presley ji tehdy nahrál trochu náhodou, když si dělal legraci s dalšími hudebníky při natáčení úplně jiných skladeb. Už několik dní poté, právě 8. července 1954, premiérově píseň zazněla na rozhlasových vlnách.

V roce 1978 mělo City to City skotského písničkáře Garyho Raffertyho čest být jediným titulem, a to tím, který překonal zdánlivě nezastavitelnou 24-týdenní jízdu horečky sobotní noci od Bee Gees na vrcholu žebříčku alb ve Spojených státech. Jeho LPčko obsahovalo hity Ride Down Line a saxofonovou hymnu Baker Street, kterou znáte z našeho éteru v novější zdařilé taneční verzi jeho krajanů projektu Undercover.

Závěrem je tu velká vzpomínka na klávesistu a jednoho ze zakládajících členů britské legendy Depešáků. Důvod je ten, že právě dnes by Andymu Fletcherovi bývalo bylo 65 let. Sám sebe popsal jako toho vysokého v pozadí, bez kterého by mezinárodní korporace zvaná Depeche Mode nikdy nefungovala. 26. května 2022 žil opustil náš svět kvůli disekci aorty.

0: Máte naladěné Signál Rádio, už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další zajímavý rozhovor a bude se týkat motoristické soutěže Rally Bohemia. Ta už dávno oslavila 50. a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty, kterými budou manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu dnes po 10. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
6: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
7: Rozhovor Signál Rádia.
8: Motoristická soutěž Rally Bohemia už dávno oslavila 50. a patří v Čechách a na Moravě k těm nejlepším. Jaké jsou poslední přípravy na nadcházející víkend, probere kolega Luboš Dvořák se svými hosty. Budou jimi manažer závodu Petr Pavlát a pokračovatel závodnické dynastie Věroslav Cvrček. Nenechte si ujít další zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
7: Rozhovor Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dopoledne teď patřilo na vlnách Signál Rádia Princovi a jeho megahitu Purple Rain. Dál už třeba Elton John nebo skupina OMD, ale nejdříve si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který pokračuje ve svém letním putování po šlechtických sídlech.
1: Říkáme si po několik generací, že jsme národem chatařů a chalupářů. Dovolil bych si ale odvážnou hypotézu, že takto jsme se za období renesance a baroka už také chovali, tedy ti, co na to měli z penězi na zbyt. Šlechtické klany se pak předháněly ve stylu Škopkové, když vy břízák, tak my kachličky. Příkladem toho je třeba zámeček Humprecht, který nápadník vystavil pro neopětovanou lásku italské krásky. Typickým rozmarem je jihočeská Kratochvíle nebo valštejnská loďie Ujčína. Černín, ač z Chudenic, si nechal postavit v lese lovecký zámeček Kozel u plzeňských Šťáhlav. Přeloženo do dnešní komunikace, to byl penzion privilegovaných s hospodářským zázemím a full supportem. Součástí izolovaného objektu před Podanými byla kromě řady ložnic jízdárna, kaple a romantický park. Co se za plotem tehdy dělo, kroniky mlčí. Dnes je tu expozice, akce jako divadlo a koncerty nebo promoce plzeňské fakulty a svatby. Krásné letní výlety přeje Luboš Dvořák.

0: Tři minuty nás dělí od 10. hodiny, vy dál posloucháte Signál Radio. Připravené už jsou zprávy a v té příští hodině se těšte na rozhovor o Rally Bohemia a také na nejlepší hity 80. Třeba od Tiffany, Eurythmics anebo Cyndi Lauper.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 7 u obce Kutrovice na Kladensku, Brno ulice Bauerova, tady se srazilo osobní a nákladní auto, projet se dá jenom s opatrností a další osobní a nákladní auto jsou sobě na silnici 225 u Libočan na Lounsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červencový den přeje Lucie Sinková. Český premiér Andrej Babiš při včerejší neformální pracovní večeři na summitu NATO v Ankaře seděl ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, dánské premiérky Frederiksenové, lotyšského a bulharského premiéra. Na večeři dorazil i český prezident Petr Pavel. Dodejme, že summit Severoatlantické aliance tradičně zahajuje neformální večeře v prezidentském paláci, která slouží k úvodní výměně názorů mezi hlavami států a vlád před hlavním jednáním. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na několik svých bývalých úředníků a skupinu neziskových organizací, které bojují proti bytové nouzi. Uvedla to naše sesterská stanice CNN Prima News. Podle resortu skupina úředníků zároveň působila v neziskových organizacích a zvýhodňovala je. Zástupce platformy pro sociální bydlení Mikuláš Opletal řekl, že takové informace nemá a že jejich financování je transparentní. Policie obvykle prověřuje trestní oznámení několik měsíců, než rozhodne, jestli se trestný čin stal či nikoliv. Po deštivějším začátku týdne by mělo dorazit slunečné a teplé počasí. To je však špatná zpráva pro půdu. V nejbližším týdnu očekáváme minimum deště a tak se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci programu Čistá energie. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu anebo konstrukcí s pnoucí vegetací. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí v trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 14:00 středoevropského času na kurtu číslo 1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Oblačno až zataženo, lokální přehánky nebo občasný déšť. Taková je předpověď pro dnešní den. Postupně budou ale srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. To byly zprávy a teď na signálu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu zdraví vás Luboš Dvořák, se budeme věnovat opět motoristickému sportu. Už tento týden se chýlí k Rally Bohemia, další ročník, který už přelzl půl století. Je to tak. Petr Pavlát, dlouholetý manažer této soutěže, naším dnešním hostem, a zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Věroslav Srček, který je také závodníkem, který se pohybuje v těch nejvyšších patrech současné té garnitury jezdecké. I vám dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já řeknu nejprve u vás, vy jste vlastně produktem 80. let a vyrostl jste na zadních sedačkách v letech 90., kdy týmově jezdili vaši rodiče Cvrček, Cvrčková. Dobývá vás to nějakým způsobem ještě, zejména u pamětníků?
3: Tak samozřejmě na to rád vzpomínám, protože myslím si, že v tu dobu ty soutěže měly ještě mnohem větší kouzlo než teď. Já z pozice tenkrát jsem se tam motal
1: Jako dítě
3: s mechanikama, předjížděli jsme od RZ-ty k RZ-tě a všude byly prostě tisícovky nebo 10 000 diváků, tak to mělo prostě obrovský kouzlo, atmosféra soutěží byla tenkrát, si myslím, nádherná, i myslím si, že byly i jako lepší a férovější vztahy mezi závodníkama a bylo takový přátelštější, no. A naposledy mě to doběhlo před Hustopečem a mě potkal spolujezdec od Jindry Štolfy, pan Havel, a říkal, že pamatuje, když jsem v Erťáku byl jako batole, jo. takže tak, no.
1: Nic speciál zadní sedačku nemá. No nic, to byla divoká 90. léta. Co vaši rodiče? Jak vás podporují v tomto směru ještě?
3: Tak podporují mě úplně maximálně. Celá rodina mě podporuje a bez toho by to nešlo, protože zase máme tak jako zásadní sponzorskou podporu, ale ta rodina dře na to, aby jsme opravdu mohli odstartovat od technické přípravy ze strany taťky po catering a všechno ze strany mamky, manželky, sestry a podobně.
1: Takže jezdí celá rodina. Tak jak se bude jezdit na letošní rally, to už se zeptáme Petra Pavláta. Asi největším tahákem, můžeme říct, už od posledního ročníku, je ta RZ-ta, ta vložka, která se jede v Milovicích. Shodou okolností 30. června, to bylo 35 let, poslední bota ruského vojáka nastoupila do vlaku a odjela směr na východ a ty tanky zmizely. A za tu dobu se tam přidalo spousta věcí. Jak jste přišli na ten nápad, že si budete zajezdit právě do toho tankáče?
4: No tak kdysi dávno, když v Sosnoví říkali, že to tam u nich nepůjde, protože tam bude rekonstrukce areálu příští rok, tak jsem scháněl nějaký jiný areál a tady pan majitel byl nadšený myšlenkou, že by se tady mohlo jezdit, protože už tam vlastně 5 let měli hotovou závodní trať rallycrossovou, kterou tam s Honzou Skálou nějakým způsobem udělali a byla taková jakoby nevyužitá, a takže myšlenka toho, že by se tam ten motorsport mohl do budoucna jakoby rozvinout víc, ho zaujala, takže jsme na tom začali pracovat a myslím si, že to dílo, který tam je celkem povedený, a jak diváci, tak i závodníci si to pochvalujou, že to není takový placatý, jednotvárný, každá zatáčka je trošku jiná. A takže bych chtěl samozřejmě diváky pozvat tam, protože tam ten adrenalin opravdu je vidět. Jsou tam skoky, jsou tam otočení zatáčky na druhou stranu, vracák na ručku a myslím si, že to je opravdu pěkný zážitek.
1: Jak se vám to vlastně líbilo právě tato RZ-ta?
3: Tak obecně tyto jako zkoušky nejsou moje nejoblíbenější, ale zrovna v těch Milovicích jsem vlastně jel poprvé v životě loni a při Bohemce a nadchlo mě to, protože to auto tam funguje jakoby líp než v Sosnoví, asi povrchem, a je to takový hravější, ten skok je zajímavý a spousta dalších, jako celý úsek je to jako, je to krátký, ale tím, že se jdou 3 kolečka, tak se tam člověk docela zahřeje.
1: Tak skočit se může i veřejnost, o tom za chvíli. Signál

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu další ročník Rally Bohemie před startem. My jsme si před chvíličkou povídali o té milovické vložce, tedy v tom bývalém tankodromu, kde cvičila sovětská armáda. Vy ovšem kromě jezdců, pane Pavláte, tam můžete vzít i veřejnost. Prostě do toho harmanu, kde se vezme. Jak loni se do toho chlapi a děvčata přihlásili a jak to bude letos, protože už víte.
2: Tak my jsme využili tyhle příležitosti, kdy vlastně tam budou nejlepší závodníci z rally z České republiky, aby se mohli s nimi porovnat amatéři, protože já kromě Rally Bohemia pořádám i závody pro amatéry a tito závodníci samozřejmě se tam mohli přihlásit do závodu amatérů, kde pojedou vlastně úplně to samé jako profíci, najedou si dopoledne 3 kola jako seznamovací jízdy a potom vlastně pojedou 3kolový závod a časy si můžou porovnávat s profíkama. Samozřejmě, že člověk, který jede s autem a jezdí s ním běžně do práce, když se může porovnat s někým a dokáže porazit někoho, kdo jede mistrovství republiky, tak je to pro něj samozřejmě zážitek a třeba i začne přemýšlet o tom, jestli by se z něj neměl stát závodník, když je tak dobrý a jde mu to.
1: Takže vlastně hledáte nové talenty.
2: Víceméně ano, lidi jsou rádi, že se můžou porovnat, že se můžou svíst po krásné trati a že se můžou tím motorsportem ještě víc nadchnout a jednou třeba budou jezdit v nějaký nejvyšší lize.
1: Je to nějak kapacitně omezeno, co se týká počtu přihlášek?
2: Kapacitně omezeno to je, samozřejmě musíme se vejít mezi první a druhý průjezd profíků Milovicích, takže víc jak třeba 90 závodníků tam jet nemůže, nicméně v tuhle chvíli je tam přihlášených nějakých 25-30 závodníků, takže si myslím, že určitě nepřesáhneme kapacitu.
1: A termín těch přihlášek je někdy do pátku zhruba?
2: Termín přihlášek těch amatérů je i díl, termín přihlášek klasický rally je dneska večer, ale amatéři se můžou samozřejmě hlásit i později.
1: My jsme se, pane Cvrčku, viděli také, když jste představoval svůj nový vůz, je to samozřejmě Fabie. Tenkrát jste říkal, že musíme opatrně, dejte kousek dál, ať mi to neodřete. Pak jste s tím vyrazil na tratě, tak jak jste se zžil s tím stromem, protože ono to přece trvá, než se s tím novým sportovním náčiním zžijete.
3: Jo, tak trvalo mi to a s tím jsme počítali, tak jednak to auto funguje malinko jinak a musí to člověk pochopit, jak to funguje v těch úplně extrémních podmínkách. Další věc je, že to byla docela velká investice, takže jsem na to byl opravdu opatrný a nechtěl jsem nějak
1: hned v prvním závodě.
3: Nechci samozřejmě. To na žádném závodě, ale tady tam bylo jasný, že ze začátku člověk stejně ty výsledky úplně nebude mít, jako jsme měli třeba s tou starou R5-kou, takže jsme se pomalu do toho dostávali. Myslím si, že už pár nějakých náznaků rychlosti tam bylo a chcem to co nejvíc rozšířit a co nejvíc posunout ještě.
1: Říká se tomu sportovní náčiní, ale ono to je docela nákladná záležitost. Tento vůz jako se objednává jak dlouho dopředu? Že to je
3: tak
1: speciál.
3: Objednává se to samozřejmě, jakmile člověk o to projeví zájem, tak, nebo to chce, tak projeví zájem ve Škodovce a pak jenom záleží, jak ten závodní projekt nebo ten program nadchne Škodovku, jako Škodu Motorsport, a dodají vám auto, takže to je různý. Někdo čeká půl roku, někdo čeká 2 roky. Myslím si, že je pár lidí, kteří na to čekají a budou čekat jako ještě dlouho, protože to auto je tak dobrý, že to je celosvětově obrovský zájem a ta výrobní kapacita hlavně těch dodavatelů, těch speciálních dílů je omezená, takže to je různý, ale čeká se dlouho. No.
1: Vy jste si něco speciálního objednal? Do svého vozidla.
3: Ne, to není jako speciální, ty auta jsou všechny na tovární úrovni, všechny jsou ve stejné specifikaci. Tam je málo rozdílů, co si člověk může vybrat, jako například sedačky a jako rávky a takový, ale jinak to auto je stejný.
1: Tak, to je sportovní náčiní. Vy, pane Pavláte, jezdíte ještě také historic rally s Toyotou, Čelikou, myslím, že to je. Jak vám to jde?
2: No momentálně Toyota je rozebraná v garáži, protože jsme si řekli, že z toho téměř sériového auta se pokusíme udělat závodňáka a to samozřejmě je běh na dlouhou trať, protože to auto je více jak 35 let starý a sehnat na to ty správný díly, které tenkrát se jezdily, není jednoduchý a pak to všechno nějak zrepasovat a poskládat dohromady. Takže v letošním roce si dáváme zatím pauzu a uvidíme, jak se to všechno vyvine a jestli na příští rok zase vyrazíme na na tratě toho závodění.
1: I taková bude letošní rally Bohemia v okolí Mladé Boleslavě, také na Liberecku. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Když slyšíš tohle,

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu o Rally Bohemia, která startuje už za pár dní. Hlavní závod startuje v sobotu. V neděli pak už budeme znát výsledky. Jaroslav Cvrček za piloty, kteří se budou letos účastnit. Jak se budou letos dělit body? Už je jasné, kdo si odveze mistra republiky, nebo ještě se bude rozhodovat na Barunce? Jak to vypadá teď?
2: Já si myslím, že to zdaleka není jasný,
1: ještě není
2: protože
1: jasno.
2: Ten mistrák je tak vyrovnaný, že možná se bude rozhodovat na Barunce, nebo spíš třeba v Pačově, možná třeba i na poslední rzetě, protože zatím ta špička jede je dost široká a může se tam stát cokoliv a pořád to bude asi zajímavý.
1: Takže jasný lídr zatím není před Rally Bohemia.
2: Jasný úplně, že by byl nějaký jednoznačně, jako to bylo dřív s Honzou Kopeckým, tak to nebývá. No. Teď je to dost vyrovnaný.
1: Teď je to vyrovnané. Čím je Bohemka specifická pro piloty, když to vezmeme proti dalších soutěží, které už tolik sice po republice není, ale za to se tam sjíždí spousta diváků a ta špička, o které jsme hovořili.
2: Tak obecně ty české závody jsou všechny jako relativně podobné. Liší se to v nějakých detailech, třeba Šumava, tam je třeba keply a takový úzký, uklouzaný cestičky na Šumavě. Hustopeče jsou malinko jinak jako specifický v těch vinicích a tou šetolinou. Ale zase, že by ta Bohemka byla nějak úplně specifická, ne. Jsou tam krásný RZ-ty, dneska už po celkem pěkným asfaltu, protože i ty obslužné cesty se v posledních letech dost opravily, vyasfaltovaly, takže vždycky nejvíc záleží na počasí, protože to tu soutěž promění neskutečně. Jinak, jestli člověk jede třeba jako v Krumlově nebo Bohemku, některé úseky tam jsou stejné, některé podobné, ale jde o to, co převládá. Tady na tom Železnobrodsku jsou takový specifický do těch kopců takový dlouhý zatáčky, což na jiných soutěžích tolik jich nebývá, ale tady opravdu to je furt nahoru dolů a takový fakt dlouhý zatáčky a na to se musí trošku jinak nastavit auto.
1: Samozřejmě auto se musí nastavit i na ty speciální RZ-ty, jako je Staroměstská, třeba v Českém Krumlově, tam vás do centra pochopitelně nepustí, ale v Mladé Boleslavi se jezdí doslova na zrcátka. Které to místo je tak nejužší, když jedete tu Staroměstskou?
2: No asi samozřejmě ten výjezd od toho zimního stadionu nahoru.
1: Tou skalicí nahoru, tak no, tam to je na zrcátka.
2: No. Tam se dokonce musí jet v jednom místě po chodníku, aby tam člověk vůbec projel. Takže. Ale to je soutěž, prostě soutěž je o tom prostě umět řídit a překonávat jako překážky, které tam nastanou, takže to je správný.
1: No samozřejmě potom v pondělí skončí rally, tak přijdou dlaždiči a ty kostky, které jste tam převorali, těmi silnými vozy zase naskládají zpátky. Pane Pavláte, vy máte samozřejmě zkušenosti se stavbou tratí. Když jsme se bavili v minulých ročnících, tak mnohdy už jako jsou problémy v tom, že vás někde nechtějí pustit. Setrvává to nebo už se to trošku uvolnilo, to napětí, že my tady u nás ve vesnici nic nechceme? To je teď takový trend.
3: No tak je to standardní, spíš jako se to nějakým způsobem vyvíjí. Jsou obce, kde říkají, no tak ještě jeden rok

0: A i se to jako mění v čase, takže nedá se to jednoznačně říct, ale zatím se to, jak je vidět, daří a nemáme zásadní problémy, že bychom prostě museli říct, my nemáme kde závodit.
1: Tady už máme ve studiu samozřejmě byl ten, který je k tomu rally a tam už se asi nic měnit nebude. Co se bude měnit, je možná počasí, potom za chvíli.
2: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes o Rally Bohemia, Věroslav Cvrček, pilot, a Petr Pavlát, manažer Rally Bohemia. Divácky atraktivní RZ-ty. My jsme zmínili tu Staroměstskou, tak tam ty lidi jsou většinou jakoby umravnění, ale pak jsou RZ-ty, kde prostě se vám někde toulají v okolí, ale vy samozřejmě máte místa, kam byste ty diváky bezpečně jednak kde zaparkovat a jednak kam je dostat, aby tedy měli výhled na ty atraktivní části těch venkovských RZ.
2: Samozřejmě, tak k tomu slouží program, kde vlastně zveme diváky do těch diváckých míst, kde teda se dá i zaparkovat. A většina těch míst samozřejmě není placených, platí se na Rally Bohemia jenom vstup do servisu a ta milovická RZ zase platí, jinak všude jinde jsou zdarma a samozřejmě divák si dneska může stoupnout k té trati kamkoliv, pokud tam není cedule zakázaný prostor, nicméně do těch míst, kde my to považujeme za bezpečný a že tam něco i uvidějí, tak je zveme, v tom programu si můžou podívat do map, kde ta místa jsou. Samozřejmě celá trať je zkreslená bezpečnostním plánu, kde je každý metr vidět, kde tam můžou stát, nemůžou stát diváci a tak dále.
1: Jaké je to z pohledu pilota, když jedete tím lesem, koridorem, někde najednou se objeví lidi? Jaké to je pro vás trauma?
3: Tak dneska už jsou ty tratě zabezpečený nebo naplánovaný takovým stylem, že se mi dlouho nestalo, že bych někdy měl pocit, že někdo stojí jako úplně nebezpečně. Zase člověk se soustředí na tu jízdu, takže úplně po lidech nekouká, ale i v tom lese bývá spousta diváků. Člověk je jako periferně vidí, ale necítím, většinou člověk necítí, že by byly nějak jako ohroženi. Ty takovýhle skalní diváci, který objíždějí celou republiku většinou, ty teda většinou nechodí do diváckých míst, ty si najdou vždycky nějaký místečko, ale zase jsou tak chytrý a zodpovědný, že nechtějí kazit soutěž a ohrožovat hlavně svoje zdraví, takže si stoupnou na nějaký vyvýšený místo a vědí, už viděli pár havárek na videu nebo třeba i zažili, takže vědí, kam to auto se může dostat a co se může stát, což si kolikrát člověk ani nedovede představit, ale většinou jsou zodpovědný a je to zase příjemný, když člověk vidí co nejvíc lidí podél trati, což proto to vlastně děláme, aby to pobavilo co nejvíc lidí a ten sport jako zkvétal.
1: Když se řídíte lesem na těch rovných úsecích, jakou rychlost až dosahujete?
3: Tak to auto má maximální rychlost skoro 190 km za hodinu. A je mu jedno, jestli jede mezi polema na dálnici nebo v lese, pokud podržím ten plynový pedál a nebudu se bát, tak to samozřejmě není to, jako, že by to tam vystřelilo hned, chvilku to trvá, je to 16-stovka, takže to chvilku trvá, ale ta rychlost tam může být i taková, ale spíše zajímavá, že na většině rychlostních zkoušek je průměrná rychlost třeba většinou na stovku, na Krumlově třeba 27 km, ale on ty jsme měli průměr přes 120 km za hodinu. A to je sedy taky většina v lese nebo mezi polema, takže to je spíš zajímavý než ta maximální rychlost.
1: Pane Pavláte, kde vy si oddechnete, když skončí Bohemka?
2: No já si oddechnu, když poslední auto projede stopkou poslední rychlostní zkoušky a vedle mě nestojí policie, aby mě šla vyšetřit a zavřít. Takže to si oddechnu a takže já jsem šťastný, když to všechno dopadne v pořádku, když se nic nestane a víceméně mi je asi jedno, kdo vyhraje, protože já spíš řeším to, aby ty věci fungovaly a aby to všechno šlapalo. A aby se ty věci řešily tak, jak se řešit mají, než jestli vyhraje jeden nebo druhý. Samozřejmě věřím Věroušovi, že na svý domácí trati podá co nejlepší výkon a že to bude letos nejlepší výsledek v šampionátu, který zatím měl. A takže držím mu samozřejmě palce, ale není to úplně priorita člověka, který řeší tu rally jako takovou, jako celek.
1: Tak přejme si hlavně, aby se nic nestalo. Pánové, držím palce, všechno dobře dopadne a abyste se všichni v neděli večer v klidu mohli rozjet do svých domovů. Petr Pavlát, manažer Rally Bohemie a jeden ze soustředních jezdů, Věroslav Cvrček, já vám děkuji, naslyšenou.
2: Na shledanou.
1: Hezký den na sportu, zdar psi a také Luboš Dvořák. Signál.

0: Stevie Wonder, necelé 3 minutky před 11. hodinou. Krásné středeční dopoledne, tady je Signál Radio a pokračuje naše 80kové léto. Za moment Milli Vanilli, R.E.M. nebo třeba Madonna. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se v Brně, ve středu Brna konkrétně Brauerova ulice hlásí nehodu osobního vozidla s náklaďákem, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká na Praze 13, ulice Ferrariho, tady je nehoda osobáku s motocyklem, místo zůstává s opatrností průjezdné. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červencový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes sněmovna schválila v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď poputuje k posouzení do Senátu. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu, který předložilo ministerstvo zdravotnictví. Souhlasí s posunem věku na 21 let a také nastavením spotřební daně či zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopů a bariérám pro podnikatele. Podle odborníků by omezení legálního trhu přelilo poptávku na nelegální trh. Summit NATO v Ankaře pokračuje. Jedná se mimo jiné o českých obranných výdajích a další podpoře Ukrajiny. Prezident Petr Pavel uvedl, že o těchto tématech hovořil s představiteli několika spojeneckých zemí. Premiér Andrej Babiš řekl, že během jednání mluvil mimo jiné také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
0: Co se děje v regionu?
2: Cyklisté, kteří parkují svá kola v cyklověži u berounského nádraží, mají od začátku prázdnin další možnost, jak za parkování svého kola zaplatit. 1. července totiž odstartoval projekt aplikace PIT lítačka na cyklověžích ve Středočeském kraji a ten umožňuje uskladnění kola zaplatit aplikací lítačka. Doplňme, že berounský Bike Tower nabízí celkem 118 parkovacích míst. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Předseda České fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Asociace pravděpodobně vybere zahraničního kouče. A za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení českých tenistek v letošním Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále, a Linda Nosková se o něj dnes utká s Belgičankou Mertensovou od 14:00 odpoledne, věřila, že ani v této fázi nemusí nasazená desítka s devítkou končit. V rozhovoru s novináři řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je v září povede v roli kapitánky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Oblačno až zataženo, lokální přehánky nebo občasný déšť. Taková je předpověď pro dnešní den. Postupně budou ale srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. To byly zprávy a teď na Signálu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 11 hodin a 2 minuty, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky Karlových Varů, nemám dobrou zprávu. Už brzy tady odstartuje oprava, která potrvá rok. Víc prozraním za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a CC Catch teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela R.E.M. teď s námi na Signál Rádiu. V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu oprava vřídelní lávky. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka se lávka dostala do havarijního stavu kvůli zatékající vodě a opravy potrvají necelý rok.
1: Tak je to v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem, nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
0: Vřídenní lávka v Karlových Varech by měla být opravena do června 2027, tedy před dalším ročníkem zdejšího filmového festivalu.

0: Bee Gees, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Dnes by narozeniny oslavil spoluzakladatel skupiny Depeche Mode, který dlouhá léta držel tuhle formaci pohromadě. Vzpomínáme na něj na našem Facebooku, tak se mrkněte, ať víte, o koho jde, a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou, už za chvíli.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Když slyšíš

má kluk. Kapela Lucie teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Třeba Buggers, Mr. Meister nebo New Kids on the Block zahrají už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Za dvě minutky udeří pravé poledne, tady je Signál Rádio. Za moment znovu v to nejlepší z 80. let Genesis, Bonnie M nebo Lionel Richie. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze Západ, v Chrášťanech Plzeňská ulice před křižovatkou s Třebonickou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, na místě je taky policie a projíždí se ve snížené rychlosti, nárazově se můžete zdržet. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové poledne přeje Lucie Sinková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Předlohu, kterou dolní komora upravila, také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Ministr práce a sociální věcí Aleš Juchelka dnes ve sněmovně řekl.
2: Já jsem asi před 6 lety byl strůjcem toho, že rodičovský příspěvek už není vlastně jakoby dávka, která je dána pro rodiče za jejich ušlý zisk, pokud se starají o své dítě, ale je to dávka, která je koncipovaná na dítě.
1: Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje 2% HDP. Babiš to řekl před summitem v Ankaře. Důvodem podle něj je, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, společně s Albánií a Slovinskem. Stavební dělníci v centru Manhattanu v New Yorku včera večer dočasně stabilizovali výškovou budovu, jejíž nosné sloupy se zdeformovaly a hrozilo částečné zřícení. Úřady odvolali evakuaci některých domů v okolí, na 4 další se nařízení ještě vztahuje. Stavba ze 70. let, která v minulosti sloužila jako sídlo farmaceutického giganta Pfizer, je nedaleko newyorských dominant, včetně sídla OSN.
0: Co se děje v regionu?
3: Pražské domácnosti, které byly několik dní bez teplé vody, se dnes už dočkají. Pražská teplárenská řešila havárii v podobě netěsnosti potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Po opravě se ale objevily další problémy, které bylo třeba opravit. K poruše se přidala i pravidelná odstávka, a tak některé domácnosti byly bez teplé vody i 13 dní. Posledním termínem dokončení oprav je dnešní 23. hodina. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. Zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci června předčasně skončil ve funkci Miroslav Koubek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, i když zpočátku v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Poněkud kuriozního viníka měl požár na Turnovsku, představím vám ho za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravené Whitney Houston, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Signál Rádio. Neobvyklého viníka má úterní požár rozvodné skříně na Turnovsku. Když hasiči přijeli na místo, tak ze skříně stoupal dým a šlehaly plameny. Vzhledem k tomu, že nebylo na první pohled zřejmé, jak vlastně k požáru došlo a jak celý požár vznikl, do hry musel vstoupit hasičský vyšetřovatel, který vlastně odhaluje příčiny požáru a zjistil velmi kuriózní věc. Za vše mohl hlemíšť, který se ocitl mezi kontakty. Ve zbytku rozvodných dokonce žilo více a tak v současnou chvíli hasiči radí, pokud máte na rodinném domě nebo někde v blízkosti chalupy rozvodnu, není od věci jí občas zkontrolovat, jestli se tam nějaký takovýhle hmyz nevyskytuje, pakliže ano, opatrně ho dostat pryč, protože jak vidíte, může napáchat spoustu škod.

0: Lionel Richie a hitovka, která nás pořád hodně baví. Třetí největší elektrárna vznikne na Orlíku. Víc podrobností vám dáme za moment a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Nick Kershaw, Belinda Carlisle nebo Bad Boys Blue na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 2 minuty 3/4 na 1 jste se Signál rádiem. Na Orlíku budou probíhat modernizace a bez pomoci blanenské firmy se neobejdou. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice.

Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické laboratoři v Blansku. Modernizace orlické vodní elektrárny do podoby obří baterie přinese změnu typu částí soustrojí. Původní 4 Kaplanovy turbíny z roku 1961 postupně nahradí modernější Francisovy. 2 z nich jsou navíc takzvaně reverzní, budou tedy fungovat obousměrně. Zároveň firma nainstaluje nové generátory a další související technologie. Tyto změny umožní provoz ve 2 režimech, výrobu elektřiny a čerpání vody. V době přebytků tak bude možné vodu vracet zpět z přehrady Kamík do horní orlické nádrže a energii ukládat. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.

0: Necelé dvě minuty zbývají do 13. hodiny a společnost vám dělá Signál Radio. Za moment bude hudebně pokračovat naše osmdesátkové léto, třeba skupina ABBA, Pet Shop Boys nebo Roxette. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Hned dvě dopravní komplikace vás čekají v Praze. Jedna je na ulici Kbelská na křižovatce s Kolbenovou, tady je nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se kolona asi na 5 minut. Další komplikace vás potom čeká na Praze 10, Záběhlická ulice, tady je nehoda dvou osobáků, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem, zdržíte se. Šťastnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: Radio. To nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedl na síti X šéf SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na koaliční radě se podle něj tato otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky. V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabídne český experimentální film Zpráva pro Minervu 2, režírovaný Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem. V hlavní soutěži se představí drama Hidžamat, které natočil iránský režisér, žijící v exilu v Německu. Více ke snímku poví umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: A ten film se odehrává v turecké komunitě v současném Německu. Je to rodinné drama, myslím si, že půjde o jeden z velmi výrazných snímků celého festivalu a doufám si tvrdit, že jej čeká po skončení festivalu velmi intenzivní kariéra na dalších festivalech.
1: Dodejme, že Karlovarský filmový festival končí tuto sobotu 11. července.
0: Co se děje v regionu?
3: Otázka zvýšení ceny jízdného v pražské městské hromadné dopravě je stále na stole. Ačkoliv magistrát zdražení odmítá, tak organizátor dopravy to vidí jinak. Ropit tvrdí, že plány, které pro MHD platí, tedy rozšiřování sítě linek, se bez zvýšení ceny neobejde. Loňské tržby byly s 5,41 miliardy korun rekordní. Pro splnění plánů by ale měly činit okolo 8,75 miliardy korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Navíc nikdo z nich není v roli vyloženého favorita. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám v 16:30 odpoledne a ve společné tabulce jsou zatím 10.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, i když zpočátku v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. S poctivostí nejdál dojdeš, to už zřejmě v dnešní době moc neplatí. O co jde, prozradím za moment. Tady je Lukáš Frelich a na starty na tárn.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Pet Shop Boys a Signál Radio. Představte si, že někteří z nás se snaží podvádět. Řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Radio?
0: My Češi máme nejenom šikovné ručičky, ale taky jsme docela koumáci. Představte si, jaký problém začínají řešit pojišťovny. Přibývá případů, kdy se někteří vykukové snaží získat pojistné plnění na základě fotografií upravených pomocí umělé inteligence, zjistil Jirka Svoboda.
2: Nejčastěji jde o upravené fotografie poškozených vozidel, nemovitostí, ale také o padělané dokumenty, jejichž kvalita se díky umělé inteligenci výrazně zlepšila. Jenom v loni se celková hodnota podvodných nároků vyšplhala ke 2 miliardám korun, což je nejvyšší částka za poslední roky. Ale i pojišťovny používají chytré nástroje právě k tomu, aby tyto podvody pomáhala odhalovat. A prý se jim to docela daří. Umělá inteligence tak nepomáhá jenom podvádět, ale také podvody odhalovat.
0: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na krále popu a rok 1979. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba New Order, kapela U2 nebo Bee Gees. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Radio hraje osmdesátky.
2: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji, ahoj.
3: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Krále popu netřeba dlouze představovat, ale jeho milník v životě ano, mám na mysli okamžik, kdy se Michael vydal na solovou dráhu. Právě proto si teď připomeneme single, který byl první, co měl Král popu pod kontrolou, co se týká tvůrčího směru. Dalo by se říci, že je to první skladba, kterou napsal a opravdu se vydala. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bruce Springsteen, chvilku před 14. hodinou, hezké odpoledne, s vámi Signál Radio. Za moment Simply Red, Patrick Swayze nebo Tony Basil, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na cestě do Brna po dálnici D1. Tady na 182. kilometru je nehoda dvou osobních vozidel. Ve snížené rychlosti zůstává dálnice průjezdná. Tak tu dejte nohu z plynu a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné středeční odpoledne přeje Lucie Sinková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun, tedy na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádný ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Předlohu, kterou dolní komora upravila, také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti kvůli pronásledování herce Tomáše Töpffera v 70. a 80. letech. U dalších dvou bývalých příslušníků navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu. Na dotaz to dnes uvedl mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle jeho mluvčí Evy Švíglerové plánuje obžalobu i dohody projednávat příští týden. Den v pondělí. Jihomoravští hasiči dnes přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu a redukovali počet jednotek. Dva hasiči se při požáru zranili.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizace trati zastaví provoz tramvají mezi Vozovnou Střešovice a Malovankou. Dělníci tu začnou pracovat v sobotu 11. července a hotovo by mělo být v pátek 17. července. Linka 25 a noční 97 budou mezi Malovankou a Prašným mostem jezdit přes Pohořelec a Brusnici. Pro linku 23 se změní pouze provoz od Brusnice k Chodkovým sadům. Úsek bude objíždět přes zastávky Prašný most a Hračanská. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Favority fotbalového mistrovství světa jsou podle bookmakerů stále Francie a Španělsko. Černý kůň je Norsko. Přijaté sázky jsou za skoro 4 miliardy korun. A po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25 Mertensovou. Utkání začíná v tuhle chvíli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude polojasno až jasno, i když zpočátku v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 14. hodině je před námi další společná 60-minutovka, ve které zamíříme do hudební minulosti. Vydáme se na Karlův most a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Patrick Swayze, teď s námi na Signál rádiu. Rock and roll, hudební styl, který byl v minulosti hodně oblíbený. Co odstartovalo takzvanou Elvismánii, teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Well, it's all right, mama. Přesně před 72 roky de facto započala v americkém Memphisu Elvismánie. Budoucímu králi rock'n'rollu bylo tou dobou 19 let a vůbec poprvé se v rádiu objevil jim zpívaný song nazvaný That's All Right. Presley ji tehdy nahrál trochu náhodou, když si dělal legraci s dalšími hudebníky při natáčení úplně jiných skladeb. Už několik dní poté, právě 8. července 1954, premiérově píseň zazněla na rozhlasových vlnách.

V roce 1978 mělo City to City skotského písničkáře Garyho Raffertyho čest být jediným titulem, a to tím, který překonal zdánlivě nezastavitelnou 24-týdenní jízdu horečky sobotní noci od Bee Gees na vrcholu žebříčku alb ve Spojených státech. Jeho LPčko obsahovalo hity Ride Down Line a saxofonovou hymnu Baker Street, kterou znáte z našeho éteru v novější zdařilé taneční verzi jeho krajanů projektu Undercover.

závěrem je tu velká vzpomínka na klávesistu a jednoho ze zakládajících členů britské legendy Depešáků. Důvod je ten, že právě dnes by Andymu Fletcherovi bývalo bylo 65 let. Sám sebe popsal jako toho vysokého v pozadí, bez kterého by mezinárodní korporace zvaná Depeche Mode nikdy nefungovala. 26. května 2022 žil opustil náš svět kvůli disekci aorty.

0: Velká klasika 80. let a Freddie Mercury. Zítra ráno se můžeme vrátit v čase do roku 1357. Pozvánku přidám za moment, do té doby hrajeme Starship, Kim Wilde nebo třeba Rod Stewart.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Téměř ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Už zítra bude se poklepávat na základní kámen pražského Karlova mostu. Vše vysvětlí a pozvánku přidá Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra brzy po ránu se můžeme přenést do 9. července roku 1357, kdy byl položen základní kámen Karlova mostu. Muzeum Karlova mostu si tento magický okamžik připomene oslavou a tu zahájí průvod Karla IV. Právě přes Karlův most. Středověká družina rytířů na koních doprovázejících císaře Karla IV. Bude doplněna o početné sbory dobových hudebníků a tanečníků a dojde až na Křížovnické náměstí. Právě tady, přesně v 5 hodin a 31 minut ráno, císař Karel IV. Poklepe na základní kámen. Stane se tak ve stejnou chvíli jako před 669 lety. Mimochodem, touhle akcí zmíněné muzeum oslaví také 17. výročí svého otevření a od 5 ráno do 10 dopoledne bude otevřeno zdarma. Tak si zítra přivstaňte a buďte určitě u toho. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, krásné odpoledne, za chvíli zpěvačka Cher, Elton John nebo Bonnie Tyler. Takhle zní naše 80kové léto. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Bouralo se v Praze na Modřanské ulici, nehoda dvou osobních vozidel částečně blokují dopravu. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 15. hodina je tady, začínají další zprávy. A začínáme benzínem. Cenové stropy na paliva budou pokračovat v růstu i zítra. Benzín podraží o 12 haléřů na maximálních 41 korun a 43 haléřů za litr. Cena nafty pak stoupne o 16 haléřů na maximálních 37 korun a 45 haléřů za litr. Poslanecká sněmovna opět nedokončila schvalování stavební novely. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka, vinil ji ze zničení stavebního řízení. A ústavní soud dnes zrušil usnesení krajského soudu o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části ústavní soud stížnost odmítl. Důvody vazby se soud nezabýval. Řekl to soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
2: Zabývali jsme se zejména procesními námitkami a vazební rozhodnutí jsme zrušili proto, že stěžovatel neměl k dispozici podrobné vyjádření vrchní státní zástupkyně při vrchním státním zastupitelství v Olomouci, k němuž se mohl vyjádřit. To znamená, byla porušena zjednodušeně řečeno zásada rovnosti zbraní. Nezabývali jsme se důvodností vazby ani okolnostmi jeho dalšího trvání.
1: Doplňme, že pro Jiříkovského se ale nic nemění. Za mřížemi stále zůstává a krajský soud ale bude muset ve věci rozhodovat znovu.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské domácnosti, které byly několik dní bez teplé vody, se dnes už dočkají. Pražská teplárenská řešila havárii v podobě netěsnosti potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Po opravě se ale objevily další problémy, které bylo třeba opravit. K poruše se přidala i pravidelná odstávka, a tak některé domácnosti byly bez teplé vody i 13 dní. Posledním termínem dokončení oprav je dnešní 23. hodina.
0: Sport.
1: Předseda fotbalové asociace David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. V podcastu Live Sport Daily zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni, v noci na zítřek bude obloha polojasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítřejší den bude polojasný, meteorologové s přehánkami nepočítají, vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty přes den zítra naměříme mezi 23 a 27 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty a společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Cars. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Elton John, teď s námi na Signál Rádiu. Před dvěma týdny vyrazil zpěvák Robbie Williams na turné a svůj Facebook začal plnit fotkami i videí z koncertů. Co do dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Elton John oznámil konec svého koncertování už před 3 roky. A přesto to vypadá, že by mohli fanoušci na jeho show chodit klidně další 10 let. A to díky novým technologiím. Britský deník The Sun přišel totiž se zprávou o připravovaném projektu, který představí Eltona jako hologram. Technicky mají být koncerty prý ještě vyspělejší než slavné digitální turné ABBY. Zpěvačka kapely Blondie Debbie Harry se objevila na premiéře sci-fi snímku Supergirl, který je dívčí verzí Supermana. Pod videem na Instagramu jsou přes 4000 komentářů o jejím fantastickém vzhledu a nehasnoucí energii rockové hvězdy. Za to představený film takové ovace zatím nesklízí. Bon Jovi tento týden startují své turné s názvem Forever. Na sítích propagují celkem 14 koncertů, z toho 9 v newyorské Madison Square Garden. V Evropě naplánovali zatím pouze termíny ve Velké Británii a Irsku. A Madonna sdílí úspěchy svého nového alba Confessions 2. Ve stories ukázala koláž superlativů od hudebních kritiků, podle kterých je vizionářkou a královnou tanečních parketů. Svědčí o tom také fakt, že její single Dansteria se stal celosvětově nejstahovanější skladbou platformy iTunes. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Katie Dennis a velká klasika z osmdesátek. Včera jsme vám dali v našem vysílání nový díl Miluju Prahu. Řeč byla o potoku Botyč. Jeho tok značně ovlivnil podobu naší metropole. Asi málo kdo tuší, že přes něj dokonce vede Nuselský most. Dříve podél jeho toku stávala řada mlýnů a tak vás asi nepřekvapí, že se to kolem něj tenkrát hemžilo vodníky. Pokud jste zajímavé vyprávění Davida Černého nestihli v našem vysílání, máme ho pro vás v archivu na našem webu signalradio.cz.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Paul Young za 2:45 se mnou ve studiu nachystán Ár Adam, hezký odpoledne. Promiň.
1: Hezký odpoledne, Luky.
0: Jsem ti nezapnul mikrofon. Nicméně, já jsem se tady díval do kalendáře a pozor, je 8. červenec. Podle kalendáře našeho, co máme ve studiu, asi jediný den v roce, kdy není žádný mezinárodní ani světový den.
1: Wow. Takže dnešní den je zvláštní tím, že není ničím zvláštní, chceš mi říct teďka.
0: No, já bych udělal třeba 8. červenec, světový den pohody třeba.
1: Světový den pohody, to zní velice dobře.
0: Jo, naše osmdesátky jsou na pohodu, my jsme na pohodu.
1: To je pravda, to je pravda.
0: A Studio Signal Rádia bude tvoje, takže dál po 16. hodině to bude taky na pohodu, ne?
1: No tak si užijeme tento sváteční den. Tý skvělý muziky 80. let a tý pohody. Užívejte si to.
0: Já se loučím, mějte se krásně a těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Pěknou středu se Signál rádiem, kterou si opět zpestříme naší úžasnou hudbou z 80. let. Nebude nám tady chybět už po odbytí 16. hodiny například Bryan Adams, Queenie s Georgem Michaelem nebo Pointer Sisters. S námi máte prostě krásné 80. léto.
1: Signál rádio doprava.
0: Prála si nehodu osobáku a motorky v ulici Wilsonova, kde by srážka mohla částečně bránit provozu. Projíždějte tam opatrně. Bezpečné cesty za volantem vám přejeme ze studia Signál rádia.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Příjemné odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další dnešní zprávy. Vítejte. SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedl to na síti X předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na koaliční radě se podle něj tato otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky. Evropská unie proplatila všechny peníze, které státní zemědělský intervenční fond poskytl letos v květnu firmám z Agrofertu. Uvedla to mluvčí intervenčního fondu. Jde o 204 milionů korun. Na Karlovarském festivalu dnes tvůrci v čele s režisérem Michalem Samirem představili šestidílný televizní seriál Hec, v němž se víra mísí se strachem. Minisérie je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Nejedná se však o odkaz na požár v Gutech, kde skupina žhářů před lety zapálila sakrální památku. Pokračuje režisér Michal Samir.
2: My jsme o tom útoku samozřejmě věděli a je to podobný prostředí, podobný kraj. Na druhou stranu my jsme si z toho vzali maximálně to, že schořel kostel na vesnici.
0: Co se děje v regionu?
1: Práce na rekonstrukci kladenského autobusového nádraží běží podle plánů. Aktuálně probíhá demolice původních přístřešků. Cestující tak ale nemají žádnou možnost, jak se skrýt před případnou nepřízní počasí. Město tvrdí, že to nebude trvat dlouho. Už po prázdninách by tu měl být nový prostor, který nabídne i zeleň a nové parkovací místa.
0: Sport.
1: Jan Kovařík bude i v příští sezóně hrát za Bohemians 1905. 38letý krajní hráč totiž prodloužil s tímto klubem smlouvu o další rok.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami mezi 20 a 25 stupni. V noci na zítřek bude obloha polojasná, ale teploty klesnou, pozor, na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také polojasný, meteorologové tentokrát s přeháňkami nepočítají. Vítr zítra zafouká od severozápadu a teploty přes den naměříme mezi 23 a 27 stupni. Na horách se budou pohybovat kolem 17. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: V vašich reproduktorech vám zní Signál Rádio. Odbyla 16. hodina a svátek má dneska Nora. Přejeme vám krásnou středu, která může být ještě hezčí díky zajímavé novince. Už za pár minut se vydáme na koupaliště nedaleko Českého ráje. Tak buďte i nadále s námi. Áda Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byli Queeni s Georgem Michaelem na Signál Rádiu. Obyvatelé a návštěvníci Turnova se mohou radovat z novinky. Ve městě nedaleko Českého ráje skončila výstavba biotopu na místě bývalého koupaliště v Dolánkách u řeky Jizery. Starosta města Tomáš Hoke říká, že nejde o klasické koupaliště, ale o místo k trávení volného času, kde bude možné se osvěžit ve vodě.
1: Koupání těm odvážným je tady samozřejmě umožněno. Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nad jezd, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ty, co chtějí vlastně krásnou čistou vodu se všema vychytávkama, atrakcemi a dalšíma záležitostmi, tak ty navštíví naši maškovou zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
0: Nový areál s přírodním jezírkem v Turnově u řeky Jizery by se měl plně otevřít do konce července. A když už vás nebude bavit opalování nebo koupání, můžete zajít navštívit nedaleký Dlaskův statek nebo vyrazit do mnoha krásných míst v Českém ráji.

0: Brian Adams nám dělal společnost na Signál Rádiu, kde se už zítra, krátce po odbytí 9. hodiny, vydáme na zajímavé místo naší metropole. V rámci Miluju Prahu se s kolegou Davidem Černým vydáme k potoku Botiči. Jehož tok značně ovlivnil podobu našeho města a asi málo kdo tuší, že přes něj vede Nuselský most. Botič má dvě tváře. Jedna je velmi romantická s krásnými meandry, ale jeho další část je schovaná pod zemí v potrubí. Dříve podél jeho toku stávala řada mlýnů a tak vás asi nepřekvapí, že se to kolem něj dříve hemžilo vodníky. Někteří byli lidumilové, jiným bylo dobré se obloukem vyhnout. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Samantha Fox nám dělala společnost na Signál Rádiu, kde už je nachystaný kolega Honza Navrátil na zprávy. Po nich se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy v našem playlistu, například na Michaela Jacksona, Blondie nebo Jasona Donovana.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu nákladňáku a dodávky máme na D1 na 196. kilometru ve směru do Prahy. Je tam hustý provoz, proto počítejte se zdržením. Hlášenou nehodu máme i v Brně v ulici Kounicova. I tam si dávejte na sebe pozor. Šťastné cesty za volantem vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, 17. hodina je tady, pojďme na signálu za dalšími zprávami. Spotřeba elektřiny v Česku roste. I ve druhém čtvrtletí letošního roku se zvyšovala bez ohledu na to, že cena elektřiny rostla. Podle statistik meziročně elektřina podražila o 26%. Spojenci ze Severoatlantické aliance pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur a stejnou částku chtějí zachovat také pro rok 2027. Uvádí to text závěrečné deklarace ze summitu v Ankaře. Česko se podle premiéra Andreje Babiše na této pomoci podílet nebude. Dokument také potvrzuje i neochvějný závazek spojeneckých zemí ke kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Americký prezident Donald Trump podle zdroje agentury AFP na summitu také řekl, že Spojené státy chtějí zůstat v Severoatlantické alianci. Spojené státy podniknou další útoky na Írán. Oznámil to během dnešního summitu NATO americký prezident Donald Trump. Údery by měly zemi zasáhnout během dnešního večera. Trumpa rozčílilo, že při klidu zbraní kvůli pohřbu ajatoláha Chameneího iránské síly útočily na lodě.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se začátkem července otevřelo příjem žádostí v rámci programu Čistá energie. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu anebo konstrukcí s pnoucí vegetací.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do semifinále Grand Slamu. Elis Mertensovou porazila 6-3 a 7-5 a utká se s Ukrajinkou Martou Kostiukovou, která ve čtvrtfinále porazila 6-3 a 6-2 Italku Jasmine Paoliniovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále polojasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia, noc na zítřek bude s polojasnou oblohou, teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítřejší den bude polojasný, pršet by nemělo, vítr zafouká od severozápadu a k večeru bude slábnout. Teploty se zítra přes den budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni, na horách kolem 17. Tolik další zprávy, na signálu pokračuje Áda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 3 minuty po odbití 17. hodiny na Signál Rádio, kde čas díky skvělé muzice utíká jako ta nejrychlejší voda. Těšit se můžeme například na další skvělou hitovku od Jasona Donovana. Moderátor Áda dám vám přeje pohodový poslech toho nejlepšího z 80. let.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste se Signál rádiem, přemýšlíte kam na dovolenou, ale nechce se vám strávit několik desítek hodin v autě, tak se vypravte do Horního Rakouska, které nabízí mnoho, co by vás o prázdninách mohlo potěšit. Náš soused tam může zlákat na dechberoucí výhledy na průzračná jezera, historická města plných památek a skvělou kuchyni. Samozřejmě nádherná scenérie je rájem pro milovníky pohybu a outdooru, ale jistě tady najdou zalíbení i návštěvníci s více rekreační myšlenkou, třeba právě na to odpočívání u průzračného jezera. Ať už ale budete dělat cokoliv a vydáte se kamkoliv, nezapomeňte mít sebou naší mobilní apku Signál Rádia, se kterou s vámi můžeme být kdekoliv na světě.

0: Posloucháte Signál Radio, které pro vás radostí hraje ty nejlepší hudební hity minulých let. Ještě v této hodině se můžeme těšit, že nám tady budou znít Roxette, D-Ream nebo Fleetwood Mac.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružství.

0: a nebo jen podstank rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Roxette s námi byli na Signál Rádio, které čas od času připomíná velké hity, které se kdysi nahrávaly na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: S naším magičem si tentokrát zahrajeme skupinu, kterou možná asi znáte. Je původem ze Švédska a patří mezi nejproslulejší a nejúspěšnější interprety v historii. Ano, není to nikdo jiný než legendární ABBA, která nás tady tentokrát potěší se svou letní hitovkou Our Last Summer. Inspirací pro tuhle písničku byla prý vzpomínka na románek v dospívání během návštěvy v Paříži. Björn Ulvaeus prý uvedl, že si z toho města nic moc nepamatoval. Vždy

0: Další parádní osmdesátka nám zpřímňovala večer na Signál Rádio, kde nás čekají poslední zprávy s kolegou Honzou Navrátilem a příští hodině si tady budeme hrát další skvělé hity, například od Modern Talking, Bee Gees nebo Madony.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha má nahlášenou nehodu dvou osobáků v ulici Prosecká, kde si dávejte pozor při projíždění. To je z dnešní dopravy vše, jezděte i nadále opatrně. Bezpečné večerní cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Rádio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio, zprávy.
3: Hezký podvečer, s 18. hodinou na signálu přichází další zprávy. Žádný kartáč se nekonal. Prezident Spojených států amerických Donald Trump byl spokojený s vystoupením každého. Řekl to na tiskové konferenci po konci summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře český premiér Andrej Babiš. Premiér také řekl, že Česko se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou dnes potvrdili členské státy. Evropa by se podle Babiše měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Právě ty podle něj představují hlavní problém. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loňský rok státní plavební správa evidovala v Česku 21 plavebních nehod, tento rok zatím 6 a nešlo o závažné případy. Počet nehod se v tuzemsku v posledních letech zásadně nemění. Britský maloobchodní řetězec Tesco podle informací deníku Financial Times zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě, tedy také v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Firma zaměstnává asi 10 000 lidí z Česka.
2: Co se děje v regionu?
3: Cyklisté, kteří parkují svá kola v cyklověži u Berounského nádraží, mají od začátku prázdnin další možnost, jak za parkování svého kola zaplatit. 1. července totiž odstartoval projekt aplikace PIT Lítačka na cyklověžích ve Středočeském kraji a ten umožňuje uskladnění kola zaplatit aplikací Lítačka. Doplňme, že Berounský Bike Tower nabízí celkem 118 parkovacích míst.
2: Sport.
3: Basketbalisté Slavie Praha NBK, nástupce českého šampiona Nymburka, se v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů utkají v základní skupině G s Albou Berlín, Igo Keo z Bosny a Hercegoviny a také s Bilbaem. Poražený finalista České ligy Pardubice bude při své premiéře v soutěži hrát ve skupině E s Malágou, Regianou a Juventusem Utena z Litvy. Bronzový tým Národní basketbalové ligy Opava narazí v osmifinále kvalifikace na Dziky Varšava. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Mezinárodní basketbalové federace ve Švýcarsku.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 23 stupňů Celsia, polojasná obloha bude také v noci na zítřek, teploty ale klesnou na 14 až pozor 9 stupňů Celsia. Zítřejší den bude polojasný, meteorologové s přeháňkami nepočítají, vítr bude zítra foukat od severozápadu rychlostí do 7 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Teploty během čtvrtka vystoupají na 23 až 27 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat kolem 17. Takové byly zprávy na signálu ve středu s datem 8. července. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio.
4: Večerní Signál Rádio vám přeje krásný poslech té nejlepší muziky z 80. let. Tu si už za pár minut doplníme zajímavými výročími na dnešní den s kolegou Jirkou Svobodou. 8. července například odstartovala hvězdná kariéra Madony. Čím to bylo, nám poví Jirka už za chvíli. Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde vás zdraví Áda Adam.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 18 hodin, 15 minut a to je perfektní čas na to, aby nám Jirka Svoboda představil dnešní výročí.
1: Posloucháte Signál Radio, je 8. července, tedy den, kdy se vysílal první díl seriálu Melrose Place, ale za připomínku stojí i další výročí, náš stroj času už se roztáčí.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den byly v roce 1997 zahájeny rozhovory o našem přijetí do NATO. Do Severoatlantické aliance dostalo s námi pozvání také Maďarsko a Polsko. V roce 1992 začalo druhé kolo první vlny kuponové privatizace. V roce 1985 odstartovala hvězdná kariéra zpěvačky Madony, její fotky totiž vyšly v Playboyi. V roce 1898 byl u nás založen statistický úřad. Kdo by neměl rád statistiku, z hromady čísel se dá vyčíst opravdu spousta zajímavostí. Věděli jste, že například jenom 3% mužů doma pravidelně vaří pro celou rodinu? A v tento den v roce 776 před naším letopočtem byly zahájeny první řecké olympijské hry. Znamenaly i počátek řeckého kalendáře.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Modern Talking. Znít nám tady budou ještě v této hodině například Joe Cocker, Sabrina nebo Eurythmics, ta nejlepší hudba z 80. let. A k tomu nás tady za letními šlechtickými sídly zavede kolega Luboš Dvořák. A to už za pár minut, tak buďte i nadále s námi.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Sabrina opouští mikrofon, signál rádia, kde nás za letními šlechtickými sídly zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Říkáme si po několik generací, že jsme národem chatařů a chalupářů. Dovolil bych si ale odvážnou hypotézu, že takto jsme se za období renesance a baroka už také chovali, tedy ti, co na to měli s penězi na zbyt. Šlechtické klany se pak předháněly ve stylu Škopkové, když vy břízák, tak my kachličky. Příkladem toho je třeba zámeček Humprecht, který nápadník vystavil pro neopětovanou lásku italské krásky. Typickým rozmarem je jihočeská Kratochvíle nebo valštejnská loďie u Jičína. Černín, ač z Chudenic, si nechal postavit v lese lovecký zámeček Kozel u plzeňských Šťáhlav. Přeloženo do dnešní komunikace, to byl penzion privilegovaných s hospodářským zázemím a full supportem. Součástí izolovaného objektu před Podanými byla kromě řady ložnic jízdárna, kaple a romantický park. Co se za plotem tehdy dělo, kroniky mlčí. Dnes je tu expozice, akce jako divadlo a koncerty nebo promoce plzeňské fakulty a svatby. Krásné letní výlety přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio vám přeje hezký večer, odbyla nám 19. hodina, která bude také plná další skvělé osmdesátkové hudby. Těšit se můžeme například na Ross Lawrence, Crowded House nebo Erasure. K tomu si povíme o jednom uklidovém triku, který jistě potěší majitele čtyřnohých domácích mazlíčků. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Na Signál Rádio jsme si hráli Crowded House. Máte doma psa nebo kočku? Tak to patrně moc dobře znáte ten pocit, když vidíte jejich chlupy na pohovce. Příšerný pocit. Ten ale potomhle možná už mít nebudete. Jestli si nevíte rady, jak dostat jejich chlupy z gauče pryč, máme pro vás jeden tip. A ne, není to drahý výkonný vysavač. Je to daleko jednodušší, než by se na první pohled zdálo. Nebudu vás už dále napínat. Jedná se o obyčejné gumové rukavice, které běžně používáte třeba na mytí nádobí nebo koupelny. S těmi stačí několikrát před dlaní po čelounění nebo klidně i po koberci a máte vystaráno. Tímto třením totiž vznikne mezi rukavicemi a tím inkriminovaným objektem statická elektřina, která chlupy přitahuje. Potom vzniknou větší chomáčky, které jednoduše seberete a vyhodíte. Tady si přitáhneme k sobě další úžasné hity 80. let, které nás tady budou i nadále provázet. Tak držte signál,

0: Muzika z dob minulých nám zpříjemňovala večer na Signál Rádio. Pěkný den skvělé hudby nám tady zajistí i další jedinečné hvězdy, jako například Phil Collins, Talk Talk nebo Freddie Mercury. Tohle je Signál Rádio.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádiu.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější.

0: taková ta klasika 80. let, CC Cage. No a já písničku věnuju nám všem a ještě ty dva pracovní dny v tomto týdnu přežijeme ve zdraví. My se s rodníkou chystáme teďka v sobotu udělat mega party a hlavně se to bude hodit, protože samozřejmě signál rádio nám bude mezi 19. a půlnoci hrát jenom to nejlepší 80s party, takže se našimi perfektními společníky, no vůbec všem posluchačům i zkrátka vám všem, no říkám, hrajete nám krásně, perfektní přátelé, děláte nám perfektní společnost, takže všem lidem dobrý pohody.
1: Tak děkujeme za přání, Jirko, měli jsme to i s předpovědí počasí, tak to je dobře, teď už víme, jak bude. Užij si tady CC Catch a měj se krásně.
0: Měj se krásně, Ádo. Čau, velo.
2: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Ladíte středeční vlny Signál Rádia, plné těch nejlepších hitů z 80. let. Máme krátce po odbytí 20. hodiny a od mikrofonu se vám i nadále hlásí moderátor Áďa Adam. Nebudu tady ale sám, už za pár minut tu se mnou bude i kolega Lukáš Bláha, který nám poví zajímavosti o hitovkách v rámci signálu hudební minulosti. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, kde bude opět kolega Lukáš Bláha, který nám poví o slavných hitech.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Přesně před 72 roky de facto započala v americkém Memphisu Elvismánie. Budoucímu králi rock'n'rollu bylo tou dobou 19 let a vůbec poprvé se v rádiu objevil jím zpívaný song nazvaný That's Alright. Presley ji tehdy nahrál trochu náhodou, když si dělal legraci s dalšími hudebníky při natáčení úplně jiných skladeb. Už několik dní poté, právě 8. července 1954, premiérově píseň zazněla na rozhlasových vlnách.

roce 1978 mělo City to City skotského písničkáře Garyho Raffertyho čest být jediným titulem, a to tím, který překonal zdánlivě nezastavitelnou 24-týdenní jízdu horečky sobotní noci od Bee Gees na vrcholu žebříčku alb ve Spojených státech. Jeho LPčko obsahovalo hity Ride Down Line a saxofonovou hymnu Baker Street, kterou znáte z našeho éteru v novější zdařilé taneční verzi jeho krajenů projektu Undercover.

Závěrem je tu velká vzpomínka na klávesistu a jednoho ze zakládajících členů britské legendy Depešáků. Důvod je ten, že právě dnes by Andymu Fletcherovi bylo 65 let. Sám sebe popsal jako toho vysokého v pozadí, bez kterého by mezinárodní korporace zvaná Depeche Mode nikdy nefungovala. 26. května 2022 žil opustil náš svět kvůli disekci aorty.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, které vám dnes už ve 21 hodin nabídne signály světových hitparád 80. let. Tentokrát uslyšíte australský žebříček ze začátku prázdnin roku 1982. Zazní 10 největších hitů té doby, ale také příběh o hitu I Love Rock'n'Roll a dozvíte se, jakým způsobem ho Joan Jett dostala mezi lidi. Omrkneme první desku Madony a mluvit se bude i o tom, proč natočil David Bowie v roce 82 komerční desku. Kolega Martin Hovorka se na vás těší už po 21. hodině.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Těšit se můžete na signály světových hitparád 80. let už od 21. hodiny. Ada Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase zítra odpoledne. Ahoj.

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Signál Rádio hraje osmdesátky.
1: Dobrý den, dovolala jsem se správně do rádia. Já jsem se poprvé v životě dovolala do rádia. Jsem tady nadšená, jsem úplně spocená.
2: Nazdár, zdravím Signál, tady je Pavel. Jenom bych chtěl říct, že od té doby, co hrajete osmdesátky, tak to je moje rádio nejoblíbenější, protože to je moje mládí. Miluju.
0: Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Hezký dobrý večer, tady jsou osmdesátky jako doma, posloucháte Signál Rádio a jsem rád, že jsme vaším parťákem třeba i při přípravě táboráků, protože máme nádherný prázdninový podvečer, nejenom táborák, ale možná se třeba vracíte i od nějakého rybníka, protože i to může být činnost, kterou teďka vykonáváte, jste někde za volantem, na sobě máte ještě mokrý plavky a prostě tak nějak vám k tomu hrajou osmdesátky ze Signál Rádia. Tak a teď nás čeká jedna hitparáda. Jeden hitparádový žebříček. Možná si říkáte, jak to provedeme, když hrajeme písničky z 80. let, ale my se vrátíme i do jedné konkrétní hitparády z 80. let. A to v těch následujících 60 minutách, kdy vám nabídneme australský singlový žebříček z prvního prázdninového týdne roku 1982. A začneme s kapelou Madness.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: Hezký dobrý večer, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás 10 největších hitů australské singlové hitparády v červenci 82. roku.

It Must Be Love, posloucháte Signál Radio, tak to je jedna z těch skladeb, při jejímž poslechu si lidé myslí, že se jedná o původní hit kapely Madness, ale ve skutečnosti jde o cover verzi. Tato skladba vznikla už na začátku 70. let, no a Madness se jí chopili až o 10 let později, v roce 1982. No a na začátku prázdnin 82. roku se tato písnička držela na 10. místě australského singlového žebříčku. Mimochodem, my jsme teďka slyšeli jak celou kapelu Madness, tak i jejich frontmana, tvář kapely, a to je Graham Sachs. On vždycky dělá takový blbinky během koncertu, takže nejenom, že byl hlasem, ale byl i takovým symbolem živého vystupování kapely Madness. Takže Graham Sachs, tvář kapely. No, my tu máme dneska písničky z jednoho konkrétního roku, tak jak to bývá v signálech světových hitparád. Jedeme australský singlový žebříček, starý přesně 44 let. No a ten rok, kde jsme se dneska zastavili, tak ten symbolizuje několik událostí. Michael Jackson vydal desku Thriller. Do kin přišel E.T. Mimozemšťan. A do třetí se ještě jedna taková indicie vedoucí k tomuto roku. Zemřel Leonid Brežněv. Rok 1982. A tady je další megahit, který se tehdy umístil v australském singlovém žebříčku. Na 9. místě Otavan a Hands Up. Tak jestli máte teďka trošku síly po náročném prázdninovém dni, který trávíte jistě s vašimi vnoučaty, tak si pojďte třeba i trošku trsnout. Tady je Signál Radio.

Tato píseň symbolizuje party atmosféru roku 1982. To byla skupina Otavan a písnička, která vznikla speciálně pro taneční kluby, pro různé diskotékové show nebo pro televizní pořady. Prostě šlo o to, aby refren byl jednoduchý. Hands up, baby, hands up, pořád dokola a dokola a dokola. Jednoduchý refrén, kdy se každý může přidat a snadno si zaspívat. Tak o to tam šlo, to byla myšlenka, idea celého projektu Otavan. A v tom roce 2080 zářili s hitem Hands Up v australském singlovém žebříčku. Jsme naproti Uklokanu a možná i medvíde Koala si rád poslechne tyto písničky, které si tu dnes hrajeme, protože jsou to největší hity, které budovaly na začátku prázdnin před 46 lety. A teď nás čeká píseň, kterou budete znát z pozdější doby, z roku 1990, kdy MC Hammer rapoval You Can Touch This. Ovšem málo se ví, že originál je už z 82. roku. Super Freak a Rick James.

Na Signál Rádiu jsme si hráli písničku od Erika Jamese, slavného amerického zpěváka, skladatele a také producenta. Klíčová postava funkové hudby 70. a 80. let a jeho největším hitem byla písnička ze 82. Super Freak. Tady je Signál Rádio. Já jsem tu před malým momentem říkal, že zdravím vás všechny, kdo si teďka užíváte chvíli klidu o prázdninovém večeru, protože možná jste celý den hlídali vnoučata. Tak se tady, přišla mi tady zpráva na můj Instagram od Matěje, který píše: je mi 25 a rozhodně nemám vnoučata a poslouchám Signál Rádio. A to je důkaz, že tato hudba, kterou vám hrajeme na Signál Rádiu, že je nadčasová a že ji prakticky může poslouchat kdokoliv. Babička, děda, máma, táta, ale de facto i mladáci. Jo, i prostě klidně děti či vnoučata, všichni si rádi poslechnou písničky z 80. let. Je to takový zvučný, hravý, milý. Chápu, že vás to baví všechny. Tak, teď už signály světových hitparád rozhodně pokračují dál. No a my se v tom našem dnešním hudebním žebříčku posuneme dál, respektive jinak. Za malý moment nás čeká 7., 6., 5., 4., 3., 2. a 1. místo. Ale než mezi tu největší sedmičku hitů vstoupíme, tak bych se rád zastavil u jedné události, která zahýbala vodami hudebního průmyslu ve 82. roce. A to je okamžik, kdy Madonna vydala své debutové album. Tehdy ještě nikdo nečekal, že Madonna ovládne během pár let světovou pop music. První koncerty hrála v klubech pro pár stovek lidí. No a takhle zněla jedna z jejich prvních hitovek. Lucky Star a Madonna na Signál Rádiu.

0: První album Madony obsahovalo hit Holiday. No ale na tom CDčku byly i další zásadní položky, jako třeba písnička Lucky Star nebo Borderline. Takhle zněla Madonna v roce 1982, potažmo 83, kdy se tady ty písničky hrály. Jako zní to vlastně jako šílený retro dneska. Z pohledu toho, jakou muziku dneska Madonna dělá. V každém případě toto album bylo předzvěstí další desky, která byla už jako v totálním topu Like a Virgin. No a protože evropskému trhu to trošku jako trvalo, než se na Madonu zvyklo, tak když vydala Madonna tu druhou desku a lidi se v Evropě chytli Madony, řekli, ty jo, tak to je boží ženská, skvělá zpěvačka, tak potom měli geniální nápad, že by v Evropě znovu vyšlo to její první album, ovšem vyšlo pod jiným názvem, jmenovalo se rovnou First Album. Když vycházelo poprvé to album ve 82., tak dostalo název Madonna. Jo, byl takový vlažný ten prodej. No ale potom ho vydali po druhý a nazvali ho First Album a to byla síla. Všichni ho ještě rychle chtěli dokoupit, aby měli sbírku alb své oblíbené zpěvačky kompletní.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo sedmé.
0: A teď už se vracíme zpátky do žebříčku. Australský singlový žebříček, začátek července roku 1982 a na sedmice tehdy píseň pro všechny milovníky rock'n'rollu, Joan Jett.

0: A vemte si, že Joan Jett tuto písničku vůbec nechtěla natočit ve studiu, aby měla na albu. Vlastně se to stalo strašně přirozeně, protože Joan Jett koncertovala celá 70. léta, no a kromě vlastního repertoáru sem tam se vybrala i nějakou písničku od jiných interpretů. A to je přesně případ hitu I Love Rock'n'Roll, protože ten původně patřil někomu jinému. No a Joan Jett tu píseň postupně zařazovala na své koncerty a lidem se ta písnička tak líbila, že víceméně Joan Jett musela tu písničku hrát každý koncert, ačkoliv nepatřila do jejího repertoáru. No a potom už ten tlak publika byl tak velký, že dokonce, jak to vypilovala v průběhu těch let, ten přednes tohoto hitu, tak nakonec se zavřela do studia a tu písničku nahrála. Asi 7 let poté, co s ní už vystupovala naživo. No a lidi byli, fanoušci byli úplně nadšený, že konečně tu písničku mají taky na nosiči. Někdo ještě na vinilu, někdo to měl na kazetě, někdo pak už i na CDčku, ale každopádně důležitý bylo, že Joan Jett to natočila a že se tak oficiálně stala skladba I Love Rock'n'Roll součástí jejího repertoáru. My si hrajeme písničky z australského singlového žebříčku, hrajeme si ty největší hity, jaké v Austrálii bodovaly na začátku července roku 1982. No a tady je další hit, který bodoval před 44 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádio.
0: Paul McCartney a Stevie Wonder a jejich společná věc.

0: Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony, tak to je nádherná společná věc Paula McCartneyho a také Stevieho Wondera. A pánové tímto hitem, tímto duetem otevřeli silné politicko-společenské téma a začala se řešit rasová harmonie. To znamená taková ta rasová rovnost a soužití lidí různých ras. Ačkoliv na první pohled jednoduchá klavírní balada, ale nakonec velké politické téma z této písničky bylo. Co je zajímavé, že třeba i ten videoklip ukazoval na soužití lidí různých ras, protože Paul McCartney tam byl za bělocha, Stevie Wonder za černocha a hráli na klavír na palubě jedné lodi. Bylo to jako sice jako jednoduchý vlastně, ten videoklip, nápad jednoduchý, ale snadno zapamatovatelný. Takže máme radost, že jsme si tu dnes mohli přehrát i tento krásný duet, který rozhodně patří k pilířům 82. roku.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Za malý moment vstoupíme mezi pět největších hitů začátku července 82. roku, ale teď zazpomínáme na comeback Davida Bowieho, který přišel ve 82. roce s albem Let's Dance. A na něm byla i tato skladba Modern Love.

0: Modern Love, Let's Dance a China Girl, to je trojice hitů, které bodovaly právě z alba, které vyšlo v roce 1982 Davidu Bowiemu. Lidi tenkrát mu dávali dotazy na každém kroku, proč tak komerční album, že takovouhle muziku předtím nikdy nedělal David Bowie. A on to jako tajil, culil se, ale pak to jako přiznal, šel s pravdou ven a řekl, že ta deska Let's Dance je cíleně komerční album, aby vydělal peníze po finančních problémech ze 70. let, kdy hudebně experimentoval a kdy se mu tak dobře nedařilo. Takže to prostě prolomil a pro prachy udělal komerční desku a udělal dobře, protože za mě to jsou tři největší hity a moje nejoblíbenější hity Davida Bowieho, který vlastně ve své kariéře vydal. Tis, Alba, Let's Dance.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A teď už tu jsou roztleskávačky. Tony Basil a písnička Mickey.

Jeden z největších hitů 82. roku a to navíc zpívala dáma, která vůbec nebyla zpěvačkou. Ona totiž byla choreografkou a tanečnicí. To byla ta úplně její první profese. Dokonce dávala dohromady choreografii pro tak velké hvězdy, jako byl David Bowie a Tina Turner. A pojďme si říct, že na koncertech Tina Turner tam se opravdu hodně tančilo, tam bylo potřeba hodně tanečníků a ona jim vymýšlela ty chorošky, choreografie. A je moc zajímavý ten příběh, kdy ta Toni Basil tam byla někde za pódiem v rámci té velké show Tina Turner a Tina si tam vzala stranou, povídali si chvilku holky a Tina jí vlastně navrhla, nechtěla bys zpívat? Když ty máš jako hezký hlas, pojď to zkusit, tak teď tam zabroukla něco do ucha, za stage, za pódiem. A ty na jí vlastně nasměrovala, že by kromě těch choreografií a toho trénování tance, měla ona sama naspívat písničku. A je vlastně zajímavý příběh, jak vznikla tato píseň, když tam někde za pódiem Toni Basil se potkala s Tinou Turner, dámy si povídali, respektive Tina dávala ty Tony nějaký jako životní moudra a rady, jo, ta na ní s otevřenou pusou koukala a vlastně vyšlo z toho, že Tina jí nasměrovala, že by kromě choreografií a kromě tance měla zkusit i zpívat, že by to vůbec nemuselo být špatný. A tak se ta Toni Basil dobrala až k písničce Mickey. Původně se ta písnička měla jmenovat nějak úplně jinak, ale nakonec řekli, přejmenujeme to, bude se to jmenovat Mickey, to se bude lidem líbit a nakonec tady Toni Basil vlastně hrála svůj největší hit, jedna jediná písnička a rovnou největší hit její kariéry. A celý to vlastně odstartovala a má na svědomí Tina Turner. Vynikající, vynikající. Víc takových hudebních příběhů v průběhu signálu světových hitparád, jedeme ještě zhruba půl hodiny. Tento čas je před námi, no a my ho pojďme ukrátit další skvělou písničkou. Tady jsou Roxy Music, More Than This.

si šíleně užívám ten poslech tohoto hitu Modern This, vzpomínka na Roxy Music a Briana Ferryho. Právě frontman této kapely Brian Ferry měl pochybnosti, jestli tato skladba není až moc prázdná. Měl pocit, že to je moc jednoduchý a že fanoušci prokouknou, že tam nebylo použito mnoho nástrojů, ale jak se říká, méně je více, tak to sedlo na tuto píseň popravdu přesně, protože tím, jak byla píseň vlastně taková minimalistická, až taková jako jenom atmosférická, tak to se lidem moc líbilo, protože ta písnička působila jak z jiného světa. Signály světových hitparád, čtvrtá nejúspěšnější skladba australského singlového žebříčku před 44 lety. To byly Roxy Music a my v tento okamžik musíme říct, co nás čeká za týden v signálech světových hitparád. Než si pustíme vítěznou trojku, třetí, druhé a první místo, tak teďka ochutnávka z toho dalšího dílu. Ten pro vás budeme na Signál rádiu vysílat opět za týden a já podotýkám, že signály světových hitparád tu máme pro vás na Signál rádiu vždycky v sobotu v 6 hodin večer anebo ve středu od 21. hodiny. Takže přátelé, až si nás zapnete příště, dozvíte se nějaký detail,

Když Depešáci bodovali s touto písní, tak to byla přesně ta éra, kdy Depeche Mode se dostávali z klubové scény do mainstreamu a začali plnit obří koncertní haly. Tak to je právě rok 1982, potažmo pak následně rok 1983 a 4. To se prostě Depešákům začalo dařit na plnej CRS. Já vím, že byste chtěli slyšet ještě nějaký detail k tomuto hitu, k písničce Everything Counts, ale já vám ho už teď neprozradím. Já vás odkážu na příští týden, protože

0: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
1: Veškerá úspěšná muzika v úvodu 80. let spadala do takové té kategorie novoromantismu. A tohle to je jasný důkaz. Flock of Seagulls, písnička, která bodovala na třetím místě australského singlového žebříčku na týden přesně před 44 lety. Třetí nejoblíbenější pecka na začátku prázdnin roku 1982. Pojďme si ji dát.

Signál rádiu Rackové, Flock of Seagulls. A když tady ta britská skupina vydala single I Run, nikoho to v Británii nezajímalo, ale pak si jich všimli ve Spojených státech, dokonce natočili i videoklip a ten rotoval co 2 hodiny na MTV. No a oni se díky tomu proslavili, takže britská kapela, ale kdyby nebylo Ameriky a MTV, asi by je dneska už nikdo neznal, prostě by zapadli. Co je zajímavý, je ten účes frontmana Mikea Scora. On se nechal vyčesat takovýho racka, on měl na hlavě, vypadal fakt jak racek, a takhle vystoupil v tom videoklipu a všichni se ho díky ikonickému účesu zapamatovali. Třetí nejúspěšnější písnička v Austrálii před 44 lety. No a protože tu vlnu novoromantiku máme rádi, ta psala dějiny, co se pop music týče, v první polovině 80. let. A já tady mám další pecičku z této ošatky. Durani, Hungry Like a Wolf.

0: Signál rádiu a představte si, že tady ta písnička pomohla proměnit Duran Duran z britské novovlnné kapely v celosvětovou popovou senzaci. Všichni chtěli vidět naživo a všichni chtěli mít doma jejich muziku. Takhle dobrý to bylo. Druhá nejúspěšnější skladba australského singlového žebříčku v červenci roku 1982.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V roce 1982 začala éra kompaktních disků. Na trh byly uvedeny první komerční CD přehrávače. Také do výroby vstoupil Opel Corsa, jeden z nejúspěšnějších evropských malých automobilů. A také se narodil princ William. Tak to jen tak jako ve stručnosti, jaký byl rok 1982, co nás tehdy potkalo. No a ještě zbývá odehrát tu nejúspěšnější písničku australského singlového žebříčku na začátku prázdnin před 44 lety. A nás v tento okamžik čeká písnička, kterou Philip Oakey, frontman kapely Human League, vůbec nechtěl vydat jako single. Myslel si, že jde o jednu z nejslabších skladeb, co kdy složil, a měl pocit, že tahle muzika, tady ta písnička, nemá co dělat na desce. Přesvědčilo ho až samotné hudební vydavatelství a ještě, že ho přesvědčili, protože britská veřejnost dokonce tuto písničku, tuto skladbu Don't You Want Me označila v roce 2015 za nejoblíbenější píseň 80. let. Takže přátelé, Human League, Don't You Want Me, největší hit července roku 1982 právě teď na Signál rádiu. Já jsem Martin Hovorka, přeju hezký zbytek večera, za týden nasli.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.